Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Máme středu 5. srpna, včera opět padaly teplotní rekordy. Už jsem o tom mluvil v rámci večerního vysílání, že si meteorologové nejprve mysleli, že ta nejvyšší hodnota padne na jižní Moravě, ale stalo se tak úplně jinak. A to sice, že padla na západě Čech. Bylo to v Plzni, kde naměřili včera ve stínu 41,5 stupňů Celsia. No, tak tomu říkám pořádné léto. Jak to bude s tím počasím vypadat dál, dozvíte se od meteorologů už dnes v dobrém ránu, takže poslouchejte a jinak nezapomeňte, že i dnes spolu prožijeme první ranní hodinku mezi 5. a 6., kdy vám budu hrát jenom hezky česky. Zdraví vás, Vlasta Suk.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme jasno až polojasno. Místy může pršet, anebo se mohou objevovat také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, místy může pršet, objeví se bouřky a také přehánky. Místy i silné. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 35 až 39. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
5: Já chci, aby můj den měl tak 30 hodin, aby lidstvo neprodukovalo tolik splodin. Desítky věcí naraz stíhat, při půl maratonu první do cíle dobíhat. Chtěl bych víc času trávit s harmonikou, Zuzanou, Janou, Hanou, Danou a Monikou. A u nás v potoce, ať zas žijou raci. A chci živou hudbu v každý restauraci. To nejsou keci, to jsou jenom věci, které chci mít a umět, a kterým chci rozumět a nevidět je bledě, a hodně vědět a více znát a více smát. Já prostě chci, chci, chci a vždycky budu chtít.

chtít, na všechno přijít, všechno zařídit a pochopit. A dál chci, chci, chci a chtít budu, vyzkoušet všechno, mám to prostě asi v osudu. Chtěl bych, aby lidi vedle sebe žili v míru, chtěl bych si šáhnout na úplný konec vesmíru, mít písniček v repertoáru milion a k stáru vyprodat třeba Strahovský stadion. A aby

každý ráno k snídani mít čerstvou bábovku a aby na diskotékách hráli víc dechovku, aby dál nemizeli polní ptáci a všem nezaměstnaným dát práci. Chci jako Volodia tancovat kozáčka a aby Šarapová byla má spoluhráčka a chci bejt umělcem, jo nejlíp malířem a místo eura, aby zavedli zpět halíře. To nejsou keci, to

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Stále krásný poslech a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 5. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Kristián a taky Oswald. 45. narozeniny má česká herečka Jana Plotková. A pojďme se ještě podívat do minulosti, třeba do roku 1914. Tehdy byl nainstalován vůbec první semafor pro řízení dopravy na křižovatce. Bylo to v Clevelandu ve státě Ohio a už je to 112 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti a teď už si opět jdeme hrát hezky česky.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

zmizela jako laňule sa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Místy může pršet, anebo se mohou objevovat také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, místy může pršet, objeví se bouřky a také přehánky. Místy i silné. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 35 až 39. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
1: Proč už se dávno neznáme, snad se najde poselství.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník s Vlastou Sukem. Včera jsem opět vyrazil v roli blanického krajánka na výlet. Tentokrát jsem vás pozval do Chomutova na další letních koncertů Rádia Blaník. Povídal jsem si s primátorem, s panem Milanem Mercem, který nás do Chomutova pozval i na jiná místa. Tak co tady všechno je?
1: V první řadě to je Kamencové jezero, na které já pravidelně chodím a je tam spoustu návštěvníků, nejenom z Chomutova, ale z širokého okolí, takže možná návštěvníci koncertu Rádia Blaník Kamenčák navštíví. Je to unikátní místo vlastně už z hlediska světového. No a samozřejmě je tady spoustu dalších věcí. Je to zoopark, který je nejnavštěvovanější záležitostí v Ústeckém kraji, na to jsme velice hrdí. No a nerad bych zapomněl vlastně na vyhlášenou zmrzenu, protože v Otvicích tam se tvoří velikánské fronty, protože ta zmrzena je vyhlášená a vlastně je to takový vzor, protože i výborná zmrzena se dá sehnat a koupit na mnoha dalších místech, takže prostě do Chomutova se vyplatí i za těmito zážitky přijet.
0: Jo, v Chomutově je krásně, jak jsem se včera přesvědčil.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.
6: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno. Je středa 5. srpna. Dnes má svátek Kristián a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V Jindřichově Hradci začíná na letišti Mezinárodní mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Akce vyvrcholí v sobotu freestylem těch nejlepších. Na zámku v Pardubicích se bude střílet, a to u pernštejnských kanónů. V 8 hodin ráno proběhne na pražském Václavském náměstí uložení časové schránky v budoucím tramvajovém kolejišti. V Jaroměři na Náchodsku začíná metalový festival, potrvá do soboty. A v Jirkově na Chomutovsku se dnes bude konat komentovaná procházka po památkách centra města. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie a startuje ve 3 hodiny odpoledne. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Planíci, dobré ráno, probouzíme se do nového dne, do středy s datem 5. srpna.
1: Plasta suk na rádiu Blaník.
0: To jsou vedra, co říkáte. No, a právě tyhle tropické teploty mohou mít negativní

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Skupina Opět a Radeček s písní Všechno je v pořádku, posloucháte Blaník a probouzíme se do středečního rána. Tropické teploty, které aktuálně sevřely Českou republiku, mohou mít negativní dopady i na železniční dopravu. Tak například může docházet k přehřátí a deformací kolejí, taky k poruchám trakčního vedení nebo zabezpečovací techniky a v samotném vlaku pak k výpadkům klimatizace. Zkrátka tyhle extrémy mohou způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů přibalit, připomene mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
1: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
0: A co je důležité v těchto horkých dnech, sledovat taky aktuální informace, a to buď na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Za chvíli pro vás čerstvé zprávy a taky další hezké české, třeba Václav Neckář nebo Lenka Filipová. Dobré ráno.

0: Václav Řeckář a doktor Damdy Dám na Blaníku ve středu 5. srpna, kdy svůj svátek slaví Oswald a taky Kristián. Blahopřejeme. 45. narozeniny slaví česká herečka Jana Plotková a dnes je to přesně 20 let, kdy plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin 25 minut. Klobouk dolů.
1: Rádio Blaník. Hezky česky. Celé léto.
0: Je to tak a navíc v této hodině jenom hezky česky, tak za chvíli třeba Ilona Čáková a Tornéro a už bude 17:30.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina. A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků. Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Máme za sebou další rekordní den. Polovina stanic překonala anebo dorovnala absolutní teplotní rekord. Nejvíc včera naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně Celsia. Do Česka pak také dorazily bouřky. Na jezeře Most od té doby pátrají po dvou lidech, které silná bouřka zaskočila. Někteří lidé tak měli velké problémy dostat se na břeh. Při pokusu doplavat do španělské Seuty utonulo minulý týden 77 migrantů. Ve čtvrtek pronikly desítky tisíc lidí na španělské území ležící v severní Africe. Fotbalisté pražské Sparty vstoupili do třetího předkola Ligy mistrů vítězně. Po obratu překvapivě porazili doma Lyon 2-1. Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Schulz. Tolik zprávy a ještě se podíváme na počasí. Také dnes bude horko, bude většinou jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech bude až oblačno a místy s přeháňkami a ojediněle s bouřkou. Odpoledne večer pak bude místy všude až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky, anebo bouřky, místy můžou být opět velmi silné. Nejvyšší teplota je 32 až 37 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude teplota opět atakovat 40. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dalibor Janda a další hezká česká pro vás na Dlaníku. Oheň, voda, vítr. Přeji krásné ráno a teď pro vás mám pozvánku na naše webové stránky, kde můžete poslouchat seriál Zdraví v hlavě, ve kterém si povídám s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou z VIP centra Zdraví. A v tom posledním dílu jsme si pozvali lékaře Jana Vojáčka. Ten vysvětluje, že mnoho chronických potíží nevzniká náhodou, ale jako důsledek dlouhodobého stresu a potlačování emocí.
1: A tenhle způsob uvažování je furt vlastně jako minoritní a je furt někde jako vytlačovaný někam na okraj. Jo, protože v médiích všude vidíte, jaký další lék jako úžasný je na trhu a pořád nás to tlačí do té role oběti. Pořád. Jo, seš prostě oběť života, seš oběť genů, seš oběť predispozic, ale s tebou to nesouvisí, nedělej si s tím starosti, my to za tebe vyřešíme lékama. A za mě tohle není přístup, který se mnou prostě ladí, za mě je ten přístup, který se mnou ladí, je já jsem v prvé řadě zodpovědný za svoje zdraví.
0: Celé povídání si můžete poslechnout v podcastech na adrese radioblaník.cz. Ode mě vše, Vlasta Suk vám přeje krásný poslech dalšího vysílání. Do té 6. hodiny třeba Marie Rotrová, Střapatá nohatá nebo skupina Mandraže. A pak dorazí Petr Slíva s Areolou Zahradničkovou, tak si užijte středeční dobré ráno a spolu se uslyšíme v 10 dopoledne.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Je tu středa parťáka třeba a dneska přijde pokáč, přátelé. Budeme si povídat o tom, jestli je skutečně rodinným typem, jestli má doma kočku a má jí rád a o všem ostatním. Tak leďte Blaník dneska mezi 4. a 5. bude tady pokáč.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Milujem se čím dál víc a Petr Kotwald na Bleníku chvilku před 6 hodinou. Za chvíli odstartujeme to dnešní Dobré ráno společně s Petrem Reskem. Krásně, nebe změnilo se v tome v plnou vláhy. Tak jak Sindlem X. Nebo Hankou Zagorovou. Hezky česky na Bleníku i po 6. teď je 5.56. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude polojasno až oblačno. Později odpoledne a k večeru se ojediněle vyskytnou přeháníky anebo bouřky. Místy mohou být i silné. Teploty dneska vyšplhají na 34 až 37 stupňů. O počasí všechno, teď je tu Monika a zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Některým obcím dochází voda. Hasiči častěji výjíždějí k požárům. Fotbalová Sparta si poradila s Lyonem. Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko sužuje nejen rekordní horko, ale také sucho. Voda došla třem obcím na Brněnsku. Jednou z nich je třeba Domašov, kde mají vodojem zcela prázdný a musí ho doplnit. Tamní studna už vodu nedává a vrty má jen omezené množství. V oblasti tak platí přísný zákaz odběru vody ve větším množství. Podle odborníků bude takových případů ale přebývat. Na mnoha místech také hořelo. Nejhorší byla likvidace požáru skládky u Číškovic na Litoměřicku. Zasahovalo tu letadlo Black Hawk, který provedl 12 schozů. Na místě pomáhala taky těžká technika, která musela skládku rozkrývat tak, aby se hasiči dostali ke všem ohniskům. Hasiči budou na místě zasahovat i během dneška. V 8:35 dopoledne proběhne unikátní vesmírná událost. Sledovat ji budou odborníci i amatéři vybavení dalekohledem. Na povrch měsíce podle současných výpočtů dopadne raketa SpaceX, která loni vynesla do vesmíru dvě sondy. Srážka může být vidět jako záblesk, ale jen z některých míst. Fotbalová Sparta po obratu překvapivě porazila doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Dali si přitom vlastní gol do šatny, ale nakonec zažili velký obrat, při kterém jim pomohla taky neproměněná penalta francouzského soupeře. Fotbalista Adam Karabec věří, že má Sparta naději na postup.
3: Myslím, že to bylo smolný, to jsem si fakt říkal, to se může stát jenom nám, ale fakt jsem pyšnej, jak jsme to zvládli, protože jsme nepolevili, nezbláznili jsme se z toho, hráli jsme furt stejně a odměnilo nás to potom. Tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
0: Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahče Istanbul, anebo na Štýrský Hradec. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
4: Dobré ráno, slyšeli jste to, zázraky se prostě dějí, i když to v první chvíli nevypadá dobře, takže gratulujeme na Letnou. Odveta ve Francii bude za týden asi pořádně těžká, Lyon bude chtít ztrátu napravit před domácími fanoušky, ale jak jsme se přesvědčili, naděje umírá poslední a cesta do hlavní fáze Ligy mistrů není jenom sen. Tak ať se vám dneska taky všechno daří a plníte si své sny. Vedru navzdory. Nejkrásnější déšť, přání otce Myšlenky, tak se jmenuje písnička, která nás teď čeká, k počasí taky dojde, nebo na počasí taky dojde a bylo 6. Dobré ráno.

0: Set.
1: Xendl X a Puberťák na Blaníku, písnička, která už pěkných pár týdnů figuruje v české desítce mezi nejhranějšími českými písničkami v éteru. Jestli bude i v té aktuální, tak to si poslechněte zase v pátek po 18. hodině.
0: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
1: Ale teď tady máme zatím středu krátce po 6. hodině. Úmorná vedra a setkání se tlakové výše s tlakovou níží a možná taky proto, že někde tisíce kilometrů daleko motýl mávnul křídlem, když se chtěl obrátit na druhý bok. Mohlo za to, že počasí včera do části republiky přineslo pořádný mordor. Jeden samozřejmě ve znamení toho úmorného vedra. To bylo všude, nejvíce na Moravě. A druhý mordor včera odpoledne dorazil v podobě hustého deště, větru a bouřky, že se blízko

kolo úplně všude. Já v tom jel domů. Nevím, jestli se mi někdy stalo, že jsem opravdu musel zastavit. Musel, protože ta průtrž byla tak velká, že nebylo vidět na krok. Tam nepomáhaly ani mlhovky, vůbec nic. Výsledek popadané stromy, větve úplně všude, nefungující elektřina. Ale dobře, tohle všechno by člověk vzal jako daň za to, kdyby se alespoň trošku ochladilo. Ale to horko bylo dál, k tomu navíc ale ještě takové to vlhké, takže pocitově vlastně nic moc. Na Moravě k tomu naměřili poprvé 40, jak to bude dneska, tak o tom bude řeč už za chvíli, tak se držte. A jste s Blaníkem, 6 minut, 9 minut po 6.

0: Loretta Goggi a Maladetta Primavera na Blaníku po ránu. Jak už jsem říkal, horký týden včera odkryl svou tvář a ukázal, co umí. Na Moravě přes 40, v části Čech pořádná průtrž. A třeba v Bystřici pod Hostýnem už dneska po ránu naměřili meteorologové přes 27 stupňů, což asi naznačuje věci budoucí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Máme tady středu, láme se nám týden, no a jestli se zlomí i počasí, tak to probereme s Vojtěchem Umlaufem z Českého hydrometeorologického ústavu. Pane Umlaufe, krásné ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Tak aktuálně máme převážně jasnou oblohu, jen v západní polovině Čech je až oblačno a tam se ojediněle vyskytují přehánky. Teploty vzduchu klesly k 24 až 19 stupňům Celsia. V místech s bezvětřím ale se ochladilo i na hodnoty kolem 17 stupňů. V tradičních mrazových lokalitách dnes netradičně nemrzlo, od záporných teplot tam byly daleko. Na šumavském Březníku bylo 7,7 stupně Celsia nejníže. Naopak horká noc s teplotami neklesajícími pod 26 stupňů byla na Moravě, konkrétně v Bystřici pod Hostýnem a na letišti v Brně Tuřanech.
2: Jaký bude zbytek dne?
3: Měl by být poměrně slunečno, tedy jasno až polojasno, i když na západě a severozápadě Čech ještě zpočátku oblačno, lokálně s přeháňkami nebo i s bouřkou. Další oblačnost pak bude přibývat během odpoledne a večera. Ojediněle se přidají přeháňky nebo bouřky, které by mohly být i silné i na jiných místech, než jenom na západě Čech. Teploty vzduchu vystoupají na 32 až 37 stupňů Celsia. Opět očekáváme horko s velmi silnou až extrémní zátěží teplem. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě teplej než v Čechách, třeba na jižní Moravě by teploty opět měly atakovat i 40 stupňů. Ochlazení začne už v průběhu čtvrtka, kdy nás čeká velká oblačnost, na většině území přeháňky, bouřky, ty mohou být i silné, případně půjde o občasný déšť. Na Moravě a ve Slezsku ale ještě bude většinou slunečno a tam oblačnost se srážkami dorazí spíše až v závěru dne. Teploty ty čtvrteční nejvyšší budou kolem 29 nebo 30 stupňů Celsia, i když ve východní polovině Moravy a Slezska bude ještě kolem supertropických 35 stupňů. Nicméně v pátek už se teploty sníží trošku výrazněji. Tam by mělo být kolem 26 stupňů na severovýchodě a východě jen kolem 22 stupňů. No a o víkendu se zase začne velmi zvolna oteplovat, to spíše v neděli. Tam zase může být kolem 30 stupňů, v sobotu ještě kolem 27.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No prostě, je to jako na houpačce. Týma, nemám co ztratit. Teď na Blaníku minutu po čtvrt na sedm. Dobré ráno.

Tak na nějaké ranní tance to po té horké noci asi úplně není lambáda a kaoma na Blaníku. 40 to už není jenom číslo na teploměru někde v poušti, teď padá u nás i u našich sousedů. Včera přepsalo meteorologickou historii, dokonce i Rakousko. Ve Vídni naměřili téměř 41 stupňů Celsia, což je nejvyšší teplota od začátku měření v celé zemi. Dosavadní rekord z roku 2013 tak padl a je vidět, že letošní léto se rozhodně nezdržuje při zemi, nebo nedrží při zemi. Přitom ještě před pár týdny bylo velkou událostí, když se ve Vídni poprvé dostali přes 40, tak teď už mají 41. No a existovali ještě Rakousko-Uhersko, tak si mohli rekordy napsat dřív. V Dobřichovicích naměřili přes 40 už v roce 2012. Za chvíli krátké zprávy a teď je 6 hodin 23 minut.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červenci. Analytici předpokládají, že meziroční inflace stoupla na 1,8%, a to hlavně kvůli cenám ropy. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 jich skončilo v péči záchranářů. Škoda za 2,5 milionu. Krajský soud v Brně se začne zabývat případem ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci 3letému dítěti. Obžalobě čelí muž a žena. Událost se odehrála v Brně roku 2024. Klesající hladina Dunaje odhaluje vraky lodí z druhé světové války. Rezavý trup nacistického plavidla je viditelný třeba poblíž srbského přístavu Prahovo. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: I za délkou vám přejeme dobré středeční ráno. Máme tady 5. srpna, Kristián má dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší a my se za chvíli vrátíme k jednomu z ranních hostů, kteří tady byli na lince před prázdninami. To bude za chvíli, za půl minuty bude 6:30.

0: Dneska už to vím. Zpívá Hanka Zagorová na Blaníku 6:30. O prázdninách se vracíme k předprázdninovým hostům na telefonu. A takhle jsem si třeba na jaře popovídal s bojovníkem Jiřím Procházkou.
1: 13. srpna bude mít v kinech premiéru film s názvem Bojovník, film, který se odehrává v prostředí MMA, a jednoho bojovníka mám teď po ránu na lince. Jiří Procházka, první a jediný držitel, český držitel prestižního titulu z UFC a ikona světového MMA. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: O vás už film vzniknul, to byla ta Cesta bojovníka z roku 2022. Jaké to je ve filmu teď hrát pro změnu?
2: Tam jsme si chviličku s tím vlastně, teď nevím přesně, vypadlo jméno, s tím hlavním hrdinou, vlastně jsme tam střihli pár scén a přijeli. Samozřejmě klasika, zase to bylo v přípravě na zápas, takže jsme to museli trošku osekat všechno, ale já myslím, že celkem pěkné scény jsme tam jako vystřihli.
1: A jste tam pod svým jménem, anebo jste tam dostal nějaké jméno své role?
2: Ano, dostal jsem tam jméno, a nevím, jestli to není tajemství, to vyzrazovat, já teď se nejsem jistý, ale jmenuju se jako ten, jako z vesničku má středisko a ten jeden s těma chráničema na uších.
1: Otík!
2: No jasně, že jo, no. Nechtěl jsem to říkat, to jméno, tak, ale jako tady tenhle ten chlapík se jmenuje. No.
1: Já si myslím, že to tajné rozhodně nebude, když nám svolili k tomuto rozhovoru. Jak nakonec byli režiseři Vojtěch Frič a Tomáš Dianeška na spokojení?
2: Spokojenost, tak to jsem se jich ani úplně neptal, ale netočili jsme to nějak extra dlouho, takže předpokládám, že všechno bylo v pořádku.
1: A už jste ten film viděl? Už je dostříhaný nebo ne?
2: A ještě jsem ho neviděl. Věřím, že za chvilku, když půjde do kin, takže asi už bude dostříhaný, ale těším se na něj zatím. Já jsem teď v plné přípravě na zápas 11.4., takže všechny tyhle ty srandy a věci prostě jdou teďka mimo mě.
1: Chápu. Když už vás mám takhle po ránu na lince a vy jste v přípravě, jak vypadají vaše rána? V kolik tak vstává takový šampion jako vy?
2: Snažím se chodit spát brzy, kolem 8.09, takže většinou budíček kolem 5.06. A podle toho, jak moc je potřeba regenerovat, a tohle to je moje ráno. V 5.06 a potom se zahajují veškeré další věci.
1: A kdybych vás chtěl pozvat někam na snídani, tak co bych vám musel naservírovat?
2: Tak přijde na to, jaký trénink mě zrovna čeká.
1: Takže buď to hodně proteinu, anebo hodně sacharidů.
2: No, přesně tak, no. Buď nějaká kašovitá snídaně, anebo nějaký pořádný vajíčka, jo, pořádně to napálit, no.
1: Pane Procházko, moc vám děkuju, držím vám palce, ať už teda ve sportovních úspěších, tak i v tom filmu. A moc děkuju, že jste mi to po ránu vzal, mějte se krásně, naschledanou.
2: Taky děkuju, ať se daří, hezký den. Ranní host
0: Rádia Blaník. MMA bojovník Jiří Procházka byl jedním z předprázdninových ranních hostů na telefonu. A tady už je Mariah Carey a Vida Audio. Vy jste s Blaníkem, dobré středeční ráno.

0: Tak to byli Taxmani a Buráky na Blaníku a Sluníčko svítí, což je na jednu stranu ubíjející, na druhou stranu z toho mají radost majitelé solárních panelů, ale i o domácí elektrárny je potřeba pečovat. A s tím by vám mohlo pomoci další vydání naší energoporadny. Adel, je to tvé.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Chcete, aby vám fotovoltaika vydělávala maximum a nemuseli jste zbytečně doplácet ze svého? Klíčem k rychlé návratnosti investice není jen slunečné počasí, ale hlavně dobrá kondice celého systému. O tom, jak vám pravidelná údržba vrací peníze zpět do kapsy, si dnes popovídáme s Tomášem Hůzlem ze společnosti Solar Energy Service & Care. Tomáši, jak moc dokáže pravidelný servis ovlivnit celkovou návratnost elektrárny?
3: Servisní prohlídkou se dá zachovat účinnost fotovoltaiky v původně navrhaném a očekávaném výkonu. Oproti tomu zanedbaná fotovoltaická elektrárna klesne na výkonu řádově o 20% ročně.
2: Prodlužuje pravidelná péče celkovou životnost celé technologie.
3: Ano, toto je zásadní, proč péči věnovat pozornost. Na prodloužení životnosti je bez řádné péče a kontroly nemožné. Důrazně doporučujeme minimálně jednou ročně servisní prohlídku realizovat.
2: Tomáši, velký dík za váš čas a užitečné tipy. V příštím díle rozebereme fotovoltaiku jako složitý propojený organismus. Povíme si, na co si dát pozor u střídače nebo bateriového úložiště. Dnes byl naším hostem Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: No a já ještě dodám, že pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu, máme něco extra na našem webu radioblaník.cz. Můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun a k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Více právě na našem webu. A pozor, i pro ty, kteří elektrárnu nemají, můžete vyhrát kontrolu pro kamaráda, rodiče anebo souseda. On dostane kontrolu a vy 3 000 korun na ruku. Stačí se domluvit. Za chvíli už banket a poschod. A vy jste s Blaníkem.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Bankeda po schodech. No, chodit po schodech je zdravé, ale v tom vedru je možná i ten výtah na místě.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak, vedro venku je jedna věc, vedro v ložnici to už je horší a právě to tyhle ty noci asi trápí spoustu lidí víc, než je právě to vedro přes den. Lékaři připomínají, že pro kvalitní spánek je ideální teplota kolem 18 až 20 stupňů, což je teď jenom zbožné přání, pokud nemáte vyloženě doma klimatizaci, a klimatizaci má doma, jak jsem se dozvěděl, pouze 15% lidí, takže valná většina lidí prostě si musí vystačit s nějakým tím větrákem anebo otevřeným oknem, což kolikrát taky moc nepomáhá. Co dělat teda, abychom se vůbec vyspali, Adel?
3: Začíná to u povlečení, protože měli byste samozřejmě volit nějaké vzdušné, lehké a přírodní materiály, třeba jako len, bavlna, bambus nebo hedvábí.
0: Já mám trenky.
3: To taky varianta, jasně. A podívej se na ten materiál ještě, ale já mám třeba to, že já nemůžu spát, když na sobě něco nemám, jakože nemůžu spát nepřikrytá, mě to jako vadí.
0: Takže já mám taky ten problém trošku, já potřebuji aspoň prostě radlo přes sebe, no, to je pravda.
3: Právě, no, takže buď tyhle ty přírodní materiály, anebo vyndat tu peřinu a přikrýt se opravdu jenom tím prostěradlem.
0: Ale já se už od dětství odkopávám teda.
3: Potom záleží také na jídelníčku. Měli byste volit jídla, která nejsou pikantní nebo kořeněná, protože to vás samozřejmě trošku může rozpálit a dehydratuje i alkohol, takže ideální volba je třeba nějaký salát nebo nějaká studenější varianta. Co se týče té studené, tak jsme se tady už bavili v předchozích dnech, že studená sprcha není úplně ideální, protože tímto tělo ochladíte a ono bude mít tendenci se zahřívat, takže sprcha spíš vlažná. No a pokud jste zvyklí cvičit večer, tak ideálně ne déle než 2 hodiny před spaním, protože i při tom cvičení se vaše tělo zahřívá, tak aby mělo čas se vrátit na tu normální teplotu.
0: Já jsem si šel včera zaběhat po té smršti, co přišla teda do části Čech. Říkal jsem si, konečně se ochladilo nic, teda samozřejmě nehnula se ani větvička. A ještě navíc byl ten horký vzduch úplně vlhký, takže já přišel totálně spocený, že i to funkční tričko jsem ždímal. Jsem ještě neviděl teda. Tak děkujeme za rady. Ty jsi tam měla ještě něco s nějakým chladivým polštářem, že se dá zavřít do lednice?
3: Ano, oni existují chladivé a polštáře.
0: To jsem neslyšel nikdy.
3: No, oni jsou speciální právě, že se dají zavřít buď do mrazáku nebo do lednice a člověk se tím pak přikryje. Já jsem to tady nikdy neskoušela osobně, jestli někdo náhodou, tak nám napište, protože mě by zajímalo, když to vlastně vyprchá z toho, tak to přece pořád bude teplé a bude
0: asi,
3: to
0: asi
3: toho
0: jo, ono to dlouho nevydrží.
3: Možná
0: to stačí jenom na začátek, že člověk usne a potom
3: a pak se odkope.
0: George Harrison teď na Blaníku, dobré ráno.

0: Hezky česky na Blaníku celé léto, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz

0: počasí. Rádio
1: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme oblohu polojasnou až oblačnou. Postupně odpoledne a k večeru se ale zatáhne a sem tam může i zapršet. Dorazit mohou i silnější bouřky. Teploty v maximech opět budou vysoko, naměříme až 37. O počasí všechno, je tu doprava.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Volantem.
1: S trpělivostí se obrňte na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Informace má Petra z dopravního centra ŘSD.
3: S hustým provozem počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Kratší kolona se tvoří od 3. po 1. kilometr a zdržení 5 minut.
1: Na Rakovnicku na výjezdu z městečka směrem na Všetaty na místní silnici probíhají stavební práce. Komunikace je tu dočasně zavřená. A v Nymburku v ulici Na Příkopě probíhají rovněž práce na silnici, i tady je místo úplně neprůjezdné. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Monikou.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Libereckým krajem se přehnaly silné bouřky. Některé vysokoškolské koleje už jsou plné. Úlevu v péči o seniory nabízejí odlehčovací služby.
6: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Rekordní horko místy schladily bouřky. Některé byly v Libereckém kraji silné. Nejvíc problémů bylo na Českolipsku, třeba v Novém Boru silný vítr lámal stromy a poškodil i několik střech. Hasiči měli na 140 výjezdů. Právě v okolí Nového Boru také nejvíc napršelo. Při dvou bouřkách skoro 120 mm vody. Problémy způsobily i stromy popadané na silnici. Kapacita většiny tuzemských vysokoškolských kolejí je vyčerpaná. Studenti z Karlovy univerzity nebo Univerzity Palackého v Olomouci se tak musí s nadcházejícím novým akademickým rokem spolehnout na uvolněná místa ze zrušených rezervací. Naopak v Plzni nebo v Ústí nad Labem zatím volná místa zůstávají. V létě roste zájem o odlehčovací služby pro seniory. Rodinám, které se o své blízké běžně starají doma, umožňují odjet na dovolenou anebo si na několik dní odpočinout. Volná místa ale rychle mizí, jak říká ředitel domova seniorů ve Žďáře nad Sázavou Jindřich Petrák.
7: Určitě doporučujeme plánovat pobyt s předstihem. Ideálně ozvat se hned, jak rodina ví, že bude odlehčovací službu potřebovat. Například pokud plánuje dovolenou nebo ví, že ji čeká období, kdy nebude moci o seniora běžně pečovat. Čím dříve se rodina ozve, tím je větší šance, že se podaří najít vhodný termín.
6: Pobyt v rámci odlehčovací služby je ideální plánovat i půl roku dopředu. Čeští hasiči jsou z Francie zpátky doma. Pomáhali tam s vrtulníkem Black Hawk s hašením obřích lesních požárů. Do zasažených regionů Česko vyslalo tuto posádku 24. července. Nejvíc hasiči bojovali s velkou únavou a s náročnými podmínkami. Zásah komplikovalo i velké sucho a silný vítr. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
8: Dobré ráno, já když jsem letos vyrážel s obytňákem na Orkneje, tak jsem dělal taky tak trošku influencera, nafasoval jsem chytré hodinky a testoval jsem v nich mapy od Garminu. A teď mi ty hodinky píšou, že bych se měl 24 hodin věnovat regeneraci kvůli nedostatku spánku. Tak pokud jste na tom podobně, nebojte, nejste sami, kdo mají dneska kruhy pod očima. Karel Gott a nápoj lásky číslo 10 před námi je 7. Dobré ráno.

0: Dívej se na mě a Tereza Mašková na Blaníku taky tam bude.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak jsem si teď našel, jak bude v pátek v Chomutově a nemůže to být lepší. 25 stupňů a jasno, což je kombinace, kterou jsme dlouho nezažili. To znamená, že bude pěkně, ale teplota na teploměru bude slučitelná s životem a s takovým tím pohodovým koncertem Rádia Blaník. A na něm bude právě i Tereza Mašková a taky Janek Ledecký. A v Chomutově se těšte i na Jakuba Smolíka. A naši blanickou kapelu. Takže už pozítří v Chomutově začínáme 5 minut před 16:30. Těším se tam na vás taky. Letos pro vás navíc máme i speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám může přinést hromadu peněz, jednomu z vás rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní do Chomutova stavte. Takže v pátek 5 minut před 16:30 v Chomutově. Další z koncertů Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Já k tomu ještě doplním důležitou informaci. V pátek se v Chomutově sejdeme na náměstí 1. máje. A teď už Michael Jackson na Blaníku.

0: Je tady středa, má datum 5. srpna, je 7 hodin a 12 minut a tohle byl Michael Jackson na Blaníku. Polovina meteorologických stanic v Česku včera překonala své absolutní teplotní rekordy. Nové maximum naměřilo 101,70 stanic, nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, tam bylo 41,5 stupně Celsia a první 40 v historii měření zažili Morava a centrum Prahy.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Myslíš, že to dneska ještě někdo překoná?
2: No to nevím, ty teploty budou o něco nižší než včera, nicméně pořád se pohybujeme v těch teplotách, které se přibližují k té 40. Maxima teda 32 až 37, na Moravě až a ve Slezsku právě může možná padnout i ta 40. Na horách bude okolo 30 stupňů, jinak nás čeká podobný den, co byl včera i na obloze, bude jasno až polojasno. Teď na západě a severozápadě po ránu může být oblačno, místy s přeháňkami a ojediněle i s bouřkou a odpoledne a k večeru se potom oblačnost rozšíří i na zbytek území. No a jestli vás stejně jako mě zajímá, kdy přijde ochlazení, tak postupně se bude ochlazovat už zítra, nicméně ty teploty budou stále vysoko. No a pátek a víkend, tak tam už bude příjemných 25-26 stupňů.
0: Jo, to už je slučitelné s životem, že jo. Tam už se dá žít. Petr Náďa, aj tak jsme frajeri na Blaníku. Za minutu bude 7:15.

Kocka bílá, obyčejná holka i pro obyčejné holky, i obyčejné kluky to bude. Udělejte si puntík v kalendáři, abyste to nezaspali, protože ode dneška za týden dojde k tomu nebeskému divadlu. Čeká nás totiž jedna z největších astronomických událostí posledních let. Příští týden ve středu večer bude z Česka vidět velmi výrazné částečné zatmění slunce. Měsíc zakryje podle místa pozorování až 85% slunečního kotouče a podobně výrazný úkaz už u nás dlouho nebyl. Kdo bude mít štěstí na počasí a dobrý výhled k západnímu obzoru, čeká ho opravdu mimořádná podívaná. Začne zhruba před 7:30 večer a tím to nekončí. Ještě tu samou noc budou vrcholit Perseidy, jeden z nejkrásnějších meteorických rojů roku. Díky tomu, že bude měsíc krátce ponovu, tak budou podmínky pro pozorování téměř ideální a na obloze může být vidět i 50 až 80 meteorů za hodinu. Takže ode dneška přesně za týden a mnohem dřív, protože už za chvilku nás čekají krátké zprávy, teď je 7:21.

0: pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz.

Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Deník za volantem.
1: Opatrní buďte na dálnicích. Jak to aktuálně vypadá na D7 před Prahou, ví Petra z dopravního centra ŘSD.
2: S ústým provozem počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Kolona po poujíždí od 4. po 1. kilometr a zdržení 10 minut.
1: Na D10 na 50. kilometru směr Praha stojí porouchané osobní auto, tak ho nepřehledněte. Podobný problém hlásí taky dálnice D1. Na 19.5. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaná sanitka, tak tam dejte pozor. A na D3 na 105. kilometru směr Benešov v pravém pruhu pracují silničáři. Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Hasiči už dostali pod kontrolu rozsáhlý požár odpadu u Čížkovic na Litoměřicku. Oheň se už nešíří a večer skončilo i letecké hašení. Na místě zůstaly desítky hasičů a těžká technika. Zásah tu bude pokračovat i dnes. V tragické nehodě došlo v kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice. Večer tam zemřel muž, který spadl z mostového jeřábu. Okolnosti, včetně toho, zda šlo o pracovní úraz, vyšetřují policisté. Nová naučná stezka ve Zruči nad Sázavou ukáže místa spojená s baťovskou historií města. Měří zhruba 3 kilometry a zájemcům na 20 zastávek ukáže tovární budovu, školu, prodejnu i společenský dům. Trenér Brian Priske označil úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů s Lyonem za jeden z nejlepších na lavičce Sparty. Pražané po obratu nečekaně porazili favorita 2-1. Naznačil ale také možný odchod útočníka Jana Kuchty. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Srýbou.
6: Slunce dál svítí. To je jednak předpověď počasí, ale jednak je to taky název naší hymny, kterou jsme si nadělili k 25. narozeninám. A tahle ta naše hymna vám může vydělat docela pěkné peníze. Tak o tom bude řeč už za chvíli. Za minutu bude půl osmé. Dobré středeční ráno.

0: Dobré ráno na Blaníku, Olga Lounová k výškám. A i Olga Lounová si zaspívala v naší hymně Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Kdybyste chtěli slyšet ten konkrétní kousek, ve kterém Olga Lounová zpívá, tak to zní takhle.
2: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
0: A to se vám může hodit, pakliže vám zrovna tenhle ten kousek někdy pustíme. A to se může stát. Jak je to s těmi pravidly?
3: No, musíte se dovolat. Když uslyšíte naši hymnu od začátku do konce ve všední den, tak volejte na naše studiové číslo 800 109 109. Děkuju. A když se dovoláte jako první, tak to automaticky neznamená, že vyhráváte, ale že jste ve hře. My vám pustíme právě takovou ukázku z naší hymny Slunce dál svítí. No a když uhádnete, který z těch 14 interpretů konkrétně zpívá v té ukázce, tak vyhráváte 5000. No a pokud bohužel nevyhrajete, tak se to přelévá do dalšího dne, takže ten další člověk může vyhrát 10 000, 15 000 a tak dále a tak dále.
0: Takže vám nemusí zpívat jenom Olga Lounová, on vám může zpívat taky třeba klidně Kateřina Marie Tichá nebo Tereza Mašková, nebo vám může zpívat Tomáš Klus a Jindra Polák a Xindlix a nebo Petr Kolář. A co se těch peněz týče, tak naposledy se nevyhrálo.
4: Budu potřebovat vědět, kdo to zpívá, jo? Tak jdeme na to?
5: Ano.
4: Pouštím.
6: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
4: Tak, kdo pak to byl?
5: Jelen.
4: Jste si naprosto jistý?
5: Jsem si jistý.
4: Béďo, opravdu?
5: Opravdu.
4: Není to on.
5: Není jo.
4: Není.
0: Z čehož vyplývá, že dneska se hraje o 10 000.
1: Slunce dál svítí.
7: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Říkáme jí snídaňová písnička Melgen Toast the Nanny a Roxette na Blaníku 7 hodin a 40 minut.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A pokud právě snídáte, tak vám přejeme dobrou chuť a k tomu vám naservírujeme informace o počasí, z čehož pramení, že vlastně kafe si nemusíte dneska ani ohřívat.
2: No to určitě ne, stačí ho dát za okno. Pojďme se podívat na aktuální teploty, pokud právě přemýšlíte, co na sebe. Brno hlásí 27 stupňů, Praha 24, Karlovy Vary 22, Plzeň 23. No ve všech městech je vlastně ta teplota už teď nad 20 stupni Celsia a během dne může vyšplhat na 37, na Moravě a ve Slezsku dokonce až ke 40. Ani na horách se dneska neochladíte, tady bude okolo 30 stupňů. Svítit bude sluníčko, na západě a severozápadě teď po ránu oblačno, místy s přeháňkami a postupně se ta oblačnost rozšíří na naprostou většinu území.
0: Padáte vedrem? Jsou místa, kde je léto příjemnější, jenom si to představte. Stovky kilometrů pláží, olivovníkové háje, datlové palmy, eukalypty, jasmíny, solná jezera. To je Tunisko, vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. A to jak na pevninu, tak třeba na ostrov Džerba. Za jeden den můžete obdivovat barevné uličky galerie Džerba Hood, z díly street artových umělců z celého světa. S dětmi nevynechejte krokodýlí farmu s přibližně 600 krokodýly, anebo putujte po stopách filmařů. Natáčení Star Wars anebo Anglického pacienta se neodmyslitelně vrylo do krajiny a kulisy se staly její nedílnou součástí. A teď ta nejlepší zpráva. Z Blue Style můžete z Brna odletět už tento pátek 7. srpna. 8 dní na Džerbě pořídíte od 17 890 korun za osobu. Skvělou volbou je oblíbený hotel Magic Iliade a aquapark přímo u soukromé písčité pláže s aquaparkem pro děti i spoustou sportovních aktivit. Ochutnáte taky čerstvé datle, které jsou měkčí a šťavnatější než ty sušené. A připomínám, že to do Tuniska potřebujete cestovní pas platný ještě alespoň 6 měsíců po návratu a pokud hledáte dovolenou na poslední chvíli, nabídku Last Minute najdete na bluestyle.cz.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super Last Minute ceny jsou tady a s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Elana Kočka na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Včera jsme tady pro změnu měli Kocoura, našeho dopravního experta, mluvčího ŘSD Honzu Rýdla. A povídalo se samozřejmě o dálnicích a silnicích, o tom, co se tam děje a co se tam bude dít. A došlo taky na jedno omezení na severu Čech.
2: Tam jsme mezi Mostem a Louny, tam je silnice první třídy, taková docela jako dost pojížděná nákladní dopravou, tak tam jsme začali měnit zhruba v prostřed té trasy vozovku a bude tam kyvadlo a je to trapný a rovnou vám to řeknu, nebudu se vůbec nikde nějak jako bát, bude to tam až do listopadu. Prostě je tam blbý podloží a musíme to sanovat.
0: Tak a celé včerejší povídání si můžete poslechnout zase na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty. Honza Rýdl sem k nám dochází každé úterý po 16. hodině. To znamená, že tohle se stane i příští týden v úterý. A teď už se stanou holky, ty s někým i mám ráda, na Blaníku.

0: Holky s hrubkou, s někým i na konci, ale o prázdninách se to může. Mám ráda na Blaníku 7.54. A chystáme další 60 minutovku. Po 8. Michal David. Skupina Opět a Radeček a zpěvačka Eli. A dáme si i Janka s Gentourem. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. Teď je 7.55.
1: Radio Blaník. Radio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.

0: počasí.
1: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká další tropický den. Naměříme 34 až 37 stupňů. K tomu bude polojasno až oblačno. Až postupně odpoledne k večeru může místy sprchnout. Toliko počasí. Na řadě teď jsou informace z dopravy.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor si dávejte na Mladoboleslavsku na místní silnici a průjezdu Jivinou. Bouralo tu osobní auto, nehodu vyšetřuje policie, jezdí se jedním pruhem. Na D10 na 50. kilometru směr Praha stojí porouchané osobní auto, tak ho nepřehlédněte. Opatrní pak buďte na Pražském okruhu. Pomalý provoz vás čeká ve směru k dálnici D1 v okolí Ořechu. Kvůli tomu navíc začíná brzdit i D5 před Prahou. Doprava začíná váznout na úrovni Chrášťan, tak tam buďte trpěliví. Tolik dopravní servis, teď jsou na řadě další zprávy s Monikou.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Rezort zdravotnictví sáhl k mimořádnému opatření. Sucho trápí čím dál víc obcí, někde dochází voda. Pražský Karlův most obsadili horolezci.
1: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Česku rychle dochází lék tamoxifen na rakovinu prsu. Aktuálně už zbývá posledních 1,80 balení a ministerstvo zdravotnictví improvizuje. Přistoupilo dokonce k mimořádnému opatření, kdy lékárníci budou pacientkám vydávat i léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Musí být ale registrované v některém ze členských států Unie. Jak už od nás víte, tři obce na Brněnsku jsou na suchu. Konkrétně jde o Domašov, Rudku a Říčky, kterým došly zásoby pitné vody. Občané by se teď proto měli chovat zodpovědně a konkrétní rady přidává mluvčího Moravského kraje Martina Žítková.
5: Pro obyvatele je teď nejdůležitější respektovat výzvy obcí a maximálně omezit spotřebu vody. Zejména je nepoužívat na zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Voda musí být v této situaci přednostně k dispozici pro pití, vaření a základní potřeby domácností.
1: K místnímu vodojemu teď pendluje cisterna s pitnou vodou. Pražský Karlův most prochází generálním čištěním. Práce na jedné z nejznámějších českých památek ale nejsou běžným úklidem. Každý zásah totiž musí být šetrný k historickému kameni. Horolezci se k pilířům dostali po 3 letech. Víc než o samotnou očistu jde ale především o ochranu Karlova mostu. Na Jindřichohradeckém letišti startuje mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Soutěžit budou stroje v kategoriích Advance a Unlimited a návštěvníci se můžou těšit na nejlepší piloty z Česka i ze zahraničí. Uvidí také parádní obraty, které většinou znají u motorových letadel. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Svívou.
6: Dobré ráno vám přejeme i s Adélkou. Dneska je středa 5. srpna, takový 5. srpen, to dokáže být přelomový den. Třeba takhle 5. srpna před 112 lety byl nainstalován vůbec první semafor pro řízení dopravy na křižovatce. Stalo se to v Clevelandu ve státě Ohio a od té doby se semafory rozšířily po celém světě. Takže milí Clevelande, pěkně děkujeme. Dávejte na sebe pozor, tohle už je Michal Davida, největší z nálezů a ztrát. Šťastnou cestu, bude 8.

0: Tak to za to stojí. Opět a Radeček a zpěvačka Eli na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: I tak to za to stojí, i když je venku horko a s tím jde ruku v ruce ještě jeden nepříjemný jev. Když se komáři žení, hodně piva popíjí, tak potom si na nás zgustnou, protože komáři mají jasno a pivo nás před nimi opravdu nezachrání. Jestli patříte k lidem, kteří si myslí, že proti komárům stačí vitamín B, česnek nebo speciální náramek, tak vědci mají špatnou zprávu. Otestovali nejčastější rady a spousta z nich je podle výzkumu spíš mýtus než skutečná ochrana. Nepomáhají ani ultrazvukové přívěsky nebo aplikace v mobilu, které slibují, že komáry odeženou. I to se skutečně jako děje. Zklamáním jsou i oblíbené repelentní náramky. Jejich účinnost opakovaně nepotvrdili ani odborné testy. Co funguje?
3: No, překvapivě pomáhá umělý vítr, protože komáři se orientují hlavně podle čichu. Oni se orientují podle toho, jak vydechujeme CO2. A právě když se to rozvíří v tom vzduchu, tak pokud na sebe máme teda namířený větrák, klasicky, teďka v těch vedrech, tak ty komáři prostě nejsou schopní se tak dobře orientovat a najít nás. A potom tady ještě fungují samozřejmě různé repelenty, ale tam ne každý úplně chce jít spát od hlavy po paty vonící repelentem. No, takže větrák asi nejlepší varianta.
0: Asi ten větrák, protože jak kde fungují repelenty? Když si u nás koupíte repelent a pojedete s ním za polární kruh, tak si z toho ti komáři budou dělat srandu. Prostě tam, pokud si nekoupíte místní repelent, tak je to úplně k ničemu. Navíc mám pocit, že to normálně ty komáry přitahuje.
3: Tam jsou vycvičení.
0: A pozor, říkalo se, že pivo účinkuje na komáry, tak to taky není pravda. Může být pro komáry dokonce ještě lákavější. Alkohol totiž mění složení potu a tělo vysílá signály, které komáří samičky přitahují. Takže pozor, pokud chcete někoho uchvátit pivem, tak komáří samičky. Queen a The Miracle teď na Blaníku. Dobré ráno.

0: Skupina Queen a The Miracle, zázrak. Jo, byl by zázrak, kdyby se aspoň trošku ochladilo. Trošku, pod 30.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Ale budeme rádi, když to bude alespoň pod 40.
2: Je to tak, dnes zázrak zatím nečekejte. Teploty dnes budou v maximech 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku právě až těch 40. Na horách bude okolo 30, celý den bude svítit sluníčko. Teď po ránu hlavně na západě a severozápadě zataženo, sem tam se může objevit i nějaká ta kapka a během odpoledne a večera se ta oblačnost rozšíří i na zbytek území a i tam se budou vyskytovat přehánky. Pokud vás zajímá, kdy přijde to ochlazení, tak už pomalu, ale jistě přijde zítra. Teploty klesnou minimálně o pár stupňů, no a v pátek a o víkendu, tak tam už příjemných 25-26.
0: Tak zázraky do zítřka, nemožné do pátku. Kristýna a Stonka teď na Blaníku a za minutu bude 8:45.

Knowing me, knowing you, zpívá Abba na Blaníku. Každý je svého štěstí tvůrcem, někdy se tomu dá trošku pomoci, ale někdy se může stát, že jej má člověk už na dosah, ale za stálého míchání to štěstí prostě vyhodí do koše. Jedna žena na jihu Itálie takhle omylem vyhodila do koše los, který měl hodnotu 1 milion eur. V přepočtu nějakých 24 milionů korun. V obchodě si totiž myslela, že nevyhrála a až doma jí rodina vysvětlila, že automat výhru neodmítl proto, že by byl los prázdný, ale protože tak vysokou částku prostě nemohl vyplatit. Takže začalo pátrání v odpadcích, popelářská firma dohledala dokonce ten správný svozový vůz, zastavila jej a specializovaný tým pak víc než den prohledával hromady odpadu. Nakonec ten los našli nepoškozený v natrženém pytli a když to ženě oznámili, tak se rozplakala a náklady na hledání teď ale podle dohody zaplatí ona sama. Myslím si, že ráda, takže pozor na to, co vyhazujete, třeba, já nevím, losy a účtenky, protože ty se po prázdninách zase vrátí do ranního vysílání. Za chvíli už krátké zprávy, je 8.22.

0: Baník za volantem.
1: Komplikace dál očekávejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Před omezením u letiště směrem z Chomutova se vytvořila 3-kilometrová kolona. V opačném směru budete poskakovat zhruba 2 kilometry. Na D5 na 7. kilometru směr Rozvadov leží u středových svodidel sražená srnka, taky nepřehledněte. Na dálnici D4 na 29. kilometru směr Strakonice stojí odstavený osobák a podobný problém hlásí i dálnice D10, a to na 25. kilometru směrem z Prahy na Turnov stojí tu u krajnice nepojízdné osobní auto. Tolik doprava, teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
0: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost. Rádio Blaník, zprávy. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hasiči mají v současném horku a suchu víc zásahu u požáru. Večer dohašovali požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku, kde byl vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu. 4 hasiče museli ošetřit záchranáři. A šířit se přestal požár zhruba 6 hektarů lesa a louky u šumavských Nezdic na Klatovsku. Na místě ještě v půdvečer zasahovalo na 150 hasičů. Dohašování bude probíhat i během dneška. Do senátních voleb se letos přihlásilo na 155 kandidátů. Je to o 80 méně než minule, a to hlavně kvůli dohodám opozičních uskupení na společných adeptech, a je to tedy opět méně. Hokejová 18 deklasovala na Hlinka grecky kapu Německo 8-3. Tým tak odčinil úvodní porážku s Američany, kdy sami dostali 6 gólů. Třetím soupeřem českého týmu bude už dnes večer Finsko. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slíbou.
4: Zavřete oči, odcházím. Dneska má svátek Kristiana, já jsem si to nemohl odpustit, tak všechno nejlepší. Zlín a Otrokovice, to jsou dvě města, do kterých se podíváme už za chvíli. Mají tam totiž jednu novinku, ale do té doby vás čeká ještě Erik Armen a Hungry Eyes. Za minutu bude půl deváté.

0: Hungry Eyes a Eric Carmen na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Zlín a Otrokovice. Dvě moravská města vedle sebe, jedno bez druhého by bylo jenom poloviční a nespojuje je jenom trolejbusová trať. Ve Zlíně a v Otrokovicích teď mají novinku, výjimečný projekt, srovnávací mapu a součástí projektu se stává i nadace Tomáše Bati. Jejímž mluvčím je Jakub Malovaný. O co jde?
2: Jedná se opravdu o unikátní počin, je to porovnávací mapa Zlín a Otrokovice před Baťou a dnes. Stojí za ním tým zlínských kartografů a samozřejmě Zlínské muzeum map. No a cílem toho projektu je ukázat minulost, ale zároveň propojit historii se současností. Takže účelem projektu je představit transformaci měst Zlína a Otrokovic v průběhu času. Ta mapa nabídne srovnání tří zásadních období za sebou, a to před Baťou, což je konec 19. století, za Bati ukážeme zlatou éru, 30. léta 20. století, no a samozřejmě současnost, tu dnešní podobu toho regionu. Takže čtenáři opravdu uvidí ten dramatický růst továrních areálů, ikonických domků, čtvrtí a všechno tak, jak se v tom Zlíně a Otrokovicích vyvíjelo. Ta mapa vyjde v polovině prosince, bude to takový dárek k Vánocům, všem zájemcům, a vyjde v limitovaném nákladu. No a máme radost, že bude pokřtěna u nás ve zlínské Baťově vile.
0: Tak držíme palce, aby to všechno dobře dopadlo. Pokud vás baťovský odkaz zajímá, tak se mrkněte na stránky baťa150.cz. A tady je Daniel Landa, Morituri Tesalutanta. My se za chvíli podíváme ještě na počasí. Teď je 5 minut po půl deváté.

0: Starship, Nothing's gonna stop us now, nic nás nezastaví, zpívá se v české verzi téhleté písničky, nic nemůže zastavit odborníky a amatéry, kteří jsou vybaveni hvězdářským dalekohledem, aby si jej teď vzali do rutky a podívali se směrem na měsíc. A teď si můžou možná oči vykoukat. Na povrch měsíce totiž dopadne těleso, které se do kosmu dostalo za zcela jiným účelem. Jde o raketu SpaceX, která loni vynesla do vesmíru dvě sondy. Ta srážka může být vidět z některých míst jako záblesk a ta rána je prý srovnatelná s dopadem meteoritu. Tak doufejme, že na měsíci nejsou dinosauři. Pokud tam byli, tak už asi nejsou. Tak a zůstaneme na Zemi a podíváme se, jaké počasí nás dneska čeká.
1: Bude podobné jako včera, čeká nás opravdu horký letní den. Teploty budou 37 stupňů, v maximech na Moravě a ve Slezsku dokonce až 40. Jinak teď po ránu na západě a severozápadě může být ještě zataženo a pršet, jinde je ale jasno až polujasno. Odpoledne a k večeru se ale zatáhne i na zbytku území, no a sem tam může spadnout nějaká ta kapka.
0: A doufejme, že do nás nic nevrazí. To počasí úplně stačí. Žentoura proklíná už za chvíli na Blaníku a mrkneme se taky na první malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku. Za 3 minuty bude 3:15.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Proklínám, Janek Ledecký ještě s Žentourem a Janka se současnou kapelou uslyšíte už pozítří na dalším z letních koncertů Radia Blaník. Tentokrát se sejdeme 5 minut před 16:30 v Chomutově, je to zadara. Budu tam, těším se na vás, ale teď je tady zatím středa a za chvíli se pustíme do tajemného roku.
1: Tajemný rok Radia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A i tentokrát jedna malá nápověda předem. V tajemném roce měl totiž premiéru film, ve kterém se objevila i tahle písnička.
3: Budeme spolu do nebe.
0: Ta písnička sama o sobě je staršího data, ale byla to pro ni vlastně filmová premiéra. Tak více si řekneme po 9. hodině.

0: Joan Jett a Blackhearts a I Love Rock and Roll na konci dnešního dobrého rána. Ale už za chvíli se vrhneme na hledání tajemného roku. Pomůžou nám písničky, třeba tahle. František udělal všechno, co mu řekla. Z tajemného roku je i tahle. A možná vám pomůže i tahle. Více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.54.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska se vám budou hodit sluneční brýle. Čekáme polujasnou až oblačnou oblohu. Později odpoledne k večeru může místy i zapršet a objevit se mohou i silné bouřky. Teploty v maximech budou opět vysoko, tam měříme až 37 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádi.

0: za volantem.
1: Se zdržením dál počítejte na Pražském okruhu. Pomalý provoz vás čeká ve směru k D1 v okolí Ořechu. Kvůli tomu navíc začíná brzdit i D5 před Prahou. Doprava začíná váznout už na úrovni Rudné. Na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště směrem z Chomutova se vytvořila asi 3-kilometrová kolona. V opačném směru budete poskakovat asi 2 kilometry. A na D10 na 25. kilometru směrem z Prahy na Turnov stojí u krajnice nepojízdný osobák, tak ho nepřehledněte. Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: I dnes budou místy padat teplotní rekordy. Kvůli horku řeší problémy taky e-shopy. O očkování proti žloutence je stále zájem. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Na většině území Česka dál platí výstraha před velmi vysokými teplotami. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Lidé by se měli vyhnout pobytu na slunci a větší fyzické zátěži. Teploty by se mohly hlavně na Moravě opět přiblížit 40 stupňům Celsia. Výstraha také platí před rizikem vzniku požárů. Vysoký stupeň platí pro část Jihomoravského kraje a také Vysočiny. Současná vedra ovlivňují i e-shopy. Ty omezují prodej a rozvoz čokolády anebo ořechů. K opatření prodejci přistupují kvůli tomu, aby zachovali kvalitu svých produktů. Omezení se týká hlavně dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů Celsia. Dříve to podle nich bývalo jen ojedinělé. Žloutenka typu A z Česka nemizí, proto nepolevuje ani zájem lidí o očkování. Jak to mají ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, to už vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Krauzová.
3: Za první pololetí letošního roku využilo příspěvek na očkování proti hepatitidě A či B nebo proti oběma typům více než 17 000 našich klientů. Za pouhého půl roku se tak počet žadatelů přiblížil výsledku za celý loňský rok, kdy příspěvek čerpalo přes 20 000 pojištěnců.
1: Nejlepší prevencí proti žloutence je důkladné mytí rukou. Vpád migrantů do Seuty se může 15. srpna opakovat. Organizují je stejné sociální sítě, které podnítily nájezd prvních 60 000 lidí. Zpráva o možné nové záplavě dorazila do španělského města v době, kdy odtud tamní média přinášejí dramatické zprávy. Ty jsou navíc dost odlišné od informací vlády i tiskových agentur, že už je na místě skoro vše v pořádku. Tolik zprávy Rádia Blaník, teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
4: A my tímto otevíráme to dnešní hledání tajemného roku. 800 109 109 telefonní číslo, které vede až sem do tohoto studia. Popovídám si na něm s vámi o tom, jaký rok typujete a jaký k němu máte vzpomínky. Nebo to můžete všechno hodit do SMSky a odeslat na 6 318 118. Je to jenom na vás. Tajemný rok právě začíná.

0: Tina Turner a GoldenEye, písnička, která zazněla taky v jednom slavném filmu, ale za chvíli bude řeč o jiném filmu.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A nápovědou odhalit dnešní tajemný rok vám mohl být i František od skupiny Buty, který otevřel to dnešní hledání, a tady jsou první SMSky. Tak Adel, je to tvoje.
3: Napsala nám třeba Zdena ze Sloupna: milý skvělý Blaníčku, dnes to asi bude podle Františka rok 1985. V tomto roce jsem měla dnes již dospělé a úspěšné dvě děti, 5letou dceru Lenku a 2letého syna Honzu. Byly to super roky, jezdili jsme s kamarády na dovolenou pod stan, vařili na plynovém vařiči nebo na ohni a užívali si přírodu a koupání. Zdravím kamarády, protože vím, že poslouchají.
0: Tohle se vešlo do jedné SMSky. Děkujeme, co to máš ještě?
3: Napsala nám Miluše, ta si myslí, že jde o rok 95, a tak tomu napsala vzpomínku: to jsme byli na dovolené v Řecku, půjčili si motorku a objížděli ostrov.
0: Tak ještě do třetice.
3: Ještě přidám tip od Karla z Černovic, ten taky přidává čárku k roku 95 a napověděla mu filmová hudba.
0: Ano, píšu 95. Výborně, a jdeme na tu první slovní nápovědu. Já jsem vám taky napověděl před 9 hodinou jednou filmovou hudbou, a to touhle písničkou, která se objevila v jednom filmu z tajemného roku.
4: Budeme spolu do nebe.
0: Ta písnička se jmenuje Půjdeme spolu do nebe, zpívá ji skupina Brutus. A tady je ukázka z toho filmu.
5: Neviděli jsme se už někde. Zde jsme se už někde neviděli.
6: Ne.
5: Já myslím, že jsme se už někde viděli.
6: A kde?
5: To se právě ptám, kde jsme se viděli.
6: Já jsem tě neviděl. Jsi mě někde viděl?
5: Ne. Mám dojem, že ne.
0: Ten film natočil režisér Saša Gedeon a jmenuje se Indiánské léto. A zahráli si v něm Taťána Diková, Klara Isová a tak dále a tak dále. A premiéra proběhla 2. února tajemného roku.
7: Vemte si gumáky.
8: V gumákách někam nejdu do vás.
7: A jednou ti vaděj gumáky.
8: Vaděj.
7: Prosím tě, proč by ti vadili?
8: Protože prděj.
7: Cože dělají?
8: Prděj. Když někde ješ, tak prděj.
0: Indiánské léto, český film, který má premiéru v únoru tajemného roku, a to je zároveň i první slovní nápověda. 800 109 109. Když vytočíte tohle číslo, tak se stane zázrak, dovoláte se přímo do Rádia Blaník a popovídáme si o vašem tipu, nebo to napište do SMSky na 600 318 118. A z tajemného roku pochází taky tahle písnička, skupina Lucie, Lenka Dusilová a Sen.

0: Příjemný rok Rádia Blaník.
1: Hodina písniček z jednoho roku.
2: Check it out, check it out.

0: Písnička, která svého času nemohla chybět na žádné diskotéce. Německý projekt Fun Factory, I Wanna Be With You.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Indiánské léto, to je zase film režiséra Saši Gedeona, který měl premiéru na začátku tajemného roku a ve kterém si zahráli Taťána Dyková, Klára Isová. A tady jsou vaše další tipy, nejdříve telefon. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: No, dobrý den, zdravím Blaník, tady je Fanda Česká Třebová.
0: Děkujeme, že voláte, povídejte, jaký máte tip?
2: Já dneska titul rok 95.
0: Může být, co jste dělal v roce 95?
2: Ježíš, to už jsem se chystal na penzi.
0: Dobře, tak
2: dlouho.
0: Co vás přivedlo na tuhle myšlenku, že je to rok 95?
2: No to indiánský léto.
0: Indiánský léto, tak krásný den do Třebové. Mějte se tam krásně.
2: Taky, ahoj.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Adelko, pojďme na SMSky.
3: Napsali nám naši nejvěrnější posluchači, jejich slovy. Dáša a Petr ze Štětí napsali, milé rádio, dnes je to rok 1995, to mi byl 2 roky a asi Dáše, předpokládám. Potom nám napsala Lenka z Prahy, ta typuje stejný rok, 95, a té bylo zrovna 15 let. No a máme tady ještě tip na rok 1994, ten nám poslala Zdeňka s Kuřimi a té byly 4 roky.
0: Tak zdravíme do Štětí, do Prahy i do Kuřimi, děkujeme. Pište nám dál, pište na 600 318 118, volejte na 800 109 109, je jedno, ať už vám pomůže nějaká písnička, anebo jestli vám pomůže slovní nápověda, necháváme to čistě jenom na vás. Když tak přihoďte taky nějakou vzpomínku na rok, který typujete, a z tajemného roku je i tahle písnička Lucie Vondráčkové, Kdo tě má rád.

0: Kdo tě má rád? Písnička, kterou Luce Vondráčkové napsali Honza a Vojta Nedvědovi.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Synové slavných bratří Nedvědů. Tak to byla Lucie Vondráčková, písnička z Tajemného roku. Z Tajemného roku je taky Indiánské léto Saše Gedeona a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Peťo, tady Markéta z Liberce. Já si myslím, že je to rok 95.
0: Může být. Markéto, co jste dělala v roce 95?
3: Normálně se chodila do práce, že jo?
0: No.
3: A měla jsem rok před svatbou druhou.
0: Aha, no výborně.
3: V roce 96.
0: To znamená, no, že letos slavíte výročí, kulaté?
3: Už jsme oslavili 1. srpna.
0: Moc vám děkuju, gratuluju, naslyšenou.
3: Hezký den, mějte se hezky, naschledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Typuji rok 1995 podle indiánského léta a skupiny Buty. Tento rok se nám narodil druhý syn a tehdy jsme ještě plánovali na pětiletky, takže 1985 svatba a pak 1990 první syn, to nám napsal Vašek.
0: Vašku, děkujeme.
4: Mám další tip na rok 95 od Ivany z Vysočiny. Podle písniček narodil se jí syn Tomáš a přidám ještě tip na rok 1993, který nám poslala Irena.
0: Tak, 93, Ireno, děkujeme. A jaký tip máte vy? Svěřte se nám, zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118 nebo to dejte do komentářů na Facebooku. Další nápověda už za chvíli.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.

0: krajky-sedlice.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
6: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiome Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
7: Tak teď už to zvládnem.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiome Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
15: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.

Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Švédská čtveřice, která šla tak trošku ve stopách, aby Ace of Base a Beautiful Life z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v dnešním tajemném roce už jste slyšeli taky písničku František od skupiny Buty. Měli jsme tady Sen od Luci a Lenky Dusilové, anebo Kdo tě má rád od Lucky Vondráčkové. A připomněli jsme si Indiánské léto. To je film Saši Gedeona, ve kterém si zahráli Taťána Dyková a Klára Isová. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Já vás zdravím, Petře, abych si chtěl tipnout rok.
0: Určitě, povídejte.
3: Já si myslím, že to je rok 1995.
0: A co jste dělal v tom roce?
3: To byly krásná středoškolská léta.
0: A řeknete mi, s kým mluvím, přesný jméno aspoň?
3: Jindra.
0: Jindro, odkud voláte?
3: Má z Mostu.
0: Tak se tam mějte krásně. Děkuju moc, tak naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A teď pojďme na SMSky.
4: Ke všem typům přidávám ještě čárku k roku 96, tu nám poslala Dana.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip od Jiřiny z Hlinska, ta typuje rok 1995, podle Lucky Vondráčkové napsala, bylo mi 16 let a v tom věku jsem stále milovala a miluju pohádky a písničky z nich, krásný pohádkový den.
0: Díky, díky.
4: A potom přidám ještě jednu čárku k roku 95, tu nám typuje Zdena z Příbrami, ten rok se mi narodil první syn Tomášek, o kterého jsem bohužel v roce 2020 přišla.
0: Tak, ale děkujeme za SMSku. Pojďme na tu další nápovědu. A tentokrát se budeme bavit o seriálu. O seriálu, který měl premiéru v televizi 19. dubna Tajemného roku. A ten seriál se objevil na tehdy ještě poměrně nové televizi. Tohle je jeho znělka.

Tak co, říká vám ta znělka něco? Tak já ještě napovím, že v tom seriálu si zahráli třeba Pavel Zedníček, Ota Jirák, Jana Paulová, Jitka Ješková, Honza Čenský a tak dále a tak dále. Ten seriál se jmenoval Nováci, premiéra v tajemném roce 800 109 109, telefonní číslo sem do studia 600 318 118 pro SMSky a tohle už je Mňága a Žďort.

0: Věřte nebo ne, ale Beatles v tajemném roce vydali novou písničku. Jmenuje se Free as a Bird. Právě teď ji slyšíte. Sasha Gideon do kin vypustil svůj film Indiánské léto a na televizních obrazovkách se objevil seriál Nováci. Tak to byly dosavadní nápovědy, ještě jednu vám dlužím, ale teď vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, Markéta. Podle filmu Indiánské léto si fakt myslím, že to byl rok 1995.
0: Dívala jste se tehdy na Indiánské léto?
1: Byla jsem na tom v kině.
0: Byla
1: jste
0: na tom?
1: Moc se mi to líbilo.
0: A co jste dělala jinak ještě v tom roce?
1: Já jsem chodila do práce. A tuším, že jsem byla na pár dnů v Itálii do Verony za operou. To bylo úžasný.
0: Jo, v tom amfiteátru, co je?
1: No.
0: Na náměstí tam, jasně. Díky moc.
1: Jo, mějte se.
0: Naschledanou. Adel, přihod nějaké SMSky.
2: Přidám tip od Míry ze Zalužan, ten typuje rok 95. Stejný rok nám tady typuje taky Tandem Eliška s Martinem nebo Lenka z Prahy, které bylo zrovna 15 let v tom roce.
0: Díky, díky. No a ta poslední slovní nápověda. Od tajemného roku platíme za používání dálnic.
3: Dálniční nálepky momentálně nemáme. Měli jsme nálepky, které jsme dostali v průběhu včerejšího odpoledne. Ty jsme vyprodali během včerejšího večera a přes noc budou k dispozici až zítra.
0: A jak jste slyšeli, ten začátek nebyl úplně šťastný a to byla poslední nápověda. Tajemný rok na Rádiu Blaník.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
7: Baru, ty jsi hlavička.
6: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
16: Kámo, já už to nevydržím.
17: Kámo, ten je velký.
16: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
17: Dík. Fakt, kámoš.
18: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
19: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
20: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: jsem zrovna nedávno narazil v televizi na záznam koncertu Jojo Bandu, byl to nějaký historický záznam a i po těch letech jsem si říkal prostě, jo, ta kapela umí, samý skvělý muzikant, jeden vedle druhého, Jojo Band a jedem do Afriky.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A další hitovka z tajemného roku, vlastně poslední, podle které jste mohli hádat ten dnešní tajemný rok. Tak si pojďme poslechnout vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím a já si hlásit, že jsme přišli k názoru s manželem, že je to rok 1995, aha, to jsme měli 30 let po maturitě, 35. výročí seznámení, dneska máme 60 let manželství a hrála tam Táňa Diková, Klára Isová, Jiří Prouhal a ten tam měl takové hlásky a nehlásky.
0: Ano. Jasně, ano, ano.
3: Je to první celovečerní film Sáši Gedeona a byl takový, která ta doba chtěla. Prostě stany, kadibutky, venku
0: ano,
3: a
0: ano,
3: tak dále.
0: Ano, ano, ano, mám rád indiánské léto. Odkud voláte?
3: Ano. Já teď volám, teď jsme na Chaloupce v Spišelích, jinak jsme z Prahy.
0: Tak víte co, moc vám děkuju. Zdravím vás na chatu, pozdravujte manžela.
3: A ano.
0: Hodně štěstí k té šedesátce.
3: Děkujeme, děkujeme. Budeme poslat hlavně zdravíčko.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky naschledanou.
0: 60 let manželství, neskutečné. Pojďme na SMSky.
4: Já přidám další svatební, napsala nám totiž Zdeňka z Jaroměře, ta typuje rok 95 a je to rok její svatby.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip na rok 1994, ten nám poslala Hanka z Ústí nad Orlicí. Aha. A potom přidám ještě tip na rok 95, napovídil mi seriál Nováci, v tomto roce jsme se stěhovali a svět byl ještě fajn.
0: Díky, díky. Takže indiánské léto v kinech, Nováci v televizi a dálniční známky na čelním skle aut. Poprvé teda. Tak to byly slovní nápovědy. A pokud jste dnes tipovali rok, a pozor, teď to přijde.
1: 1995.
0: Tak jste tipovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Jsme u konce, my se na vás s Adélkou těšíme zase v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině. Za chvíli už Vlastík Suk, kterému předáváme studio, čeká vás dopolední vysílání, zůstaňte s Blaníkem. A teď ještě jedna vzpomínka na ten rok 1995. Over My Shoulder, Mike and the Mechanics na Blaníku.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, poslední písnička tajemného roku. A teď už vás zdraví a pohodový dobrý den přeje Vlastasuk. Za chvíli čerstvé zprávy, počasí a doprava, no a z písniček, které si zahrajeme v rámci dopoledního vysílání, třeba Olympic. Okno mé lásky. Taky zaspívá Marie Rotrová. A nebude chybět Pavel Vobek, Můj rodný dům. Celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska bude polojasno až oblačno, později odpoledne a k večeru se ojediněle vyskytnou i přeháníky a dorazit mohou i silné bouřky. Teploty vyšplhají na 34 až 37 stupňů. Toliko počasí, teď už je na řadě další doprava.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Pozor si dávejte na dálnici D8. Informace má Vlačka z dopravního centra ŘSD.
4: Z opatrností projíždějte na dálnici D8 na trase z Ústí nad Labem do Prahy, kde se na 35,5 kilometru vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel.
2: A komplikace hlásí i Pražský okruh.
4: Ve směru na Ruzeň budete popojíždět v koloně okolo 20 minut mezi 13. až 18. kilometrem a ve směru k dálnici D1 se zdržíte v koloně také okolo 20 minut mezi 23. až 17. kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov.
2: Buďte tam proto trpěliví. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
3: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Stát investoval do poradenských služeb pro farmáře. Hasiči dál zasahují úřady požárů. Na Česko-Krumlovsko zamířili desítky sportovců.
2: Hezké dopoledne zprávy pro vás má Monika Holubová. Čeští farmáři budou mít snadnější přístup k odborníkům. Tím pomůžou se zaváděním moderních technologií anebo nových postupů. Stát totiž začal investovat do poradenských služeb. A do jakých oblastí konkrétně to bude, to už prozradí mluvčí ministerstva zemědělství Marek Otava.
6: Půjde o individuální poradenství při přechodu na ekologické zemědělství, přípravu plánu demonstračních farem, vznik nových poradenských služeb a specializovaných nástrojů. Vzdělávání poradců i tvorbu e-learningových kurzů, digitalizaci a inovace.
5: Cílem je dostat moderní znalosti do zemědělské praxe rychleji a také efektivněji. Hasiči dál pokračují s hašením několika požárů. Místo v Křešovicích na Benešovsku, kde plameny zasáhly 5 hektarů, zkontroluje termokamera. Až pak by mohlo dojít k jeho likvidaci. Oheň se tu včera rozšířil na okolní chatky, 2 schořely, stejně tak i 1 zahradní domek. Aktuálně hasí také požár skládky na Litoměřicku. Oheň se tu naštěstí do hloubky nedostal. Evropská unie mění pravidla týkající se výměnných baterií. Povinně musí mít zařízení od roku 2023. Nyní rozšířila výjimky, kdy tato povinnost neplatí. Uživatelsky vyměnitelnou baterii tak nemusí jí dostat třeba chytré hodinky anebo chytré telefony. V okolí Vyššího Brodu na Česko-Krumlovsku chystají světový pohár v orientačním běhu. Výkony českých reprezentantů můžete sledovat od zítřka. Dnes ale akce začala kvalifikacemi. Pořadatelé očekávají každý den v aréně na 3000 diváků. Čeští reprezentanti by na Šumavě při prvním lesním podniku rádi navázali na červencové mistrovství světa v Janově. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vlastasuk.
0: Ano, jsem tady a za minutu už bude 10 hodin.
1: Vlastasuk
3: na Rádiu Blaník.
0: Přeji krásné středeční dopoledne a v této 60-minutovce si opět zahrajeme hru Víc nebo míň, která vám celý tento týden může přinést volné vstupenky do pekla Čertovina. No a to není všechno, k tomu i wellness a noc v hotelu Kocourkov a další dárečky. Tak určitě poslouchejte, po 10:45 prozradím víc. Teď napísím skupinu Olympic a Okno mé lásky.

0: Marie Rotrová, další hezká česká pro vás. Kůň bílý, 11 minut po 10. hodině společnosti Rádia Blaník. Zdraví vás Vlasta Suk. No a teď vás pozvu na naše internetové stránky, kde můžete poslouchat seriál Zdraví v hlavě. Tady si povídám s výživovou poradkyní z VIP centra Zdraví, Hankou Borkovcovou. A v tom posledním dílu jsme přivítali lékaře Jana Vojáčka, který vysvětluje, že mnoho chronických potíží nevzniká náhodou, ale jako důsledek dlouhodobého stresu a potlačených emocí.
1: A tenhle způsob uvažování je furt vlastně jako minoritní a je furt někde jako vytlačovaný někam na okraj, jo, protože v médiích všude vidíte, jaký další lék jako úžasný je na trhu a pořád nás to tlačí do té role oběti, pořád. Jo, seš prostě oběť života, seš oběť genů, seš oběť predispozic, ale s tebou to nesouvisí, nedělej si s tím starosti, my to za tebe vyřešíme lékama. A za mě tohle není přístup, který se mnou prostě ladí, za mě ten přístup, který se mnou ladí je, já jsem v prvé řadě zodpovědný za svoje zdraví.
0: Kus pravdy. Celý rozhovor můžete poslouchat v podcastech na internetové adrese radioblaník.cz. Era Ameno a hezky česky Pavel Bobek, Můj rodný dům, už za okamžik tady na Blaníku.

0: námi Roxette a tady je Rádio Blaník. Za 5 minut už bude 10:30. No a teď? Zbystřete? Pokud byste chtěli zadarmo vyrazit do pekla Čertovina u Hlinska, tak můžete. A ještě k tomu, ano, zdarma, co víc, vy tam i přespíte a užijete si wellness. Hotel Kocourkov, no, to je paráda. Stačí jediné, přihlásit se SMS-kou. Právě teď napište mi vaše jméno, obec, kde bydlíte a odesílejte na 603 118 118. Dvěma z vás zavolám a vy se utkáte v bitvě víc nebo míň. Tak za chvilku. Do té doby třeba Krištof, ty a já.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
2: Ano, o víkendu budeme grilovat. Masíčko dodají drůbežářské závody Klatovy a já přihodím zajímavé recepty. Všechno si připravíme přímo pod pergolou.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na Rádiu Blaník.
3: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední

tak si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra, je to však činžák.

0: Co za písnička Holka z plakátu? Tady na Blaníku 4 minuty před 10:45.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Ano, teď je ten správný čas, abychom si zahráli hru Víc nebo míň, ve které se dnes utkají posluchačka Radka z Hrádku nad Nisou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A ze severu Čech zamíříme na Jižní Moravu, protože ten druhý je Zdeněk ze Znojma. Zdeňku, i vás zdravíme. Dobrý den.
4: Já také zdravím ze Znojma. Dobrý den.
0: No dnes jsou ve hře lístky do pekla Čertovina, pobyt v hotelu Kocourkov, včetně wellness a k tomu ještě pár dalších dárků. Takže já se budu ptát posluchačky Radky a Zdeněk bude tipovat. Takže Radko, poslouchejte pozorně.
3: Ano.
0: Součástí rezortu Peklo Čertovina je také Wellness and Spa Rai s 5 saunami, vířivkami, bazény, knajpovým chodníkem a relaxačními zónami. A já se ptám, teď je to podstatné, kolik let to je, co se Wellness and Spa Rai otevřelo?
3: Jejda.
0: Takže Radko.
3: 12.
0: Radka typuje 12 let. A ptám se Zdeňka ze Znojma. Zdeňku, je to víc nebo míň?
4: Já si myslím, že míň.
0: Myslíte si, že míň, jo?
4: Ano, méně.
0: Tak, chvíle napětí. Stupenky do pekla Čertovina letí do Znojma.
3: Děkuji. Gratuluju.
0: Tak.
4: Děkuji vám.
0: Správná odpověď. 3 roky, před 3 lety se otevřelo. No tak jo, tak já přeju Zdeňku, ať si to užijete. Vám pošleme cenu útěchy blanické CDčko s písničkami a samozřejmě se klidně můžete, Radko, zase zaregistrovat zítra. Budeme pokračovat, jo?
3: Děkuji pěkně.
0: Tak se mějte hezky, naslyšenou.
4: Taky
0: další šanci na výhru budete mít opět zítra v tomto čase, tak držím palce a připomínám, že partnerem této hry je Peklo Čertovina Uhlinska, hotel Kocourkov a Wellness and Spa Rai.
1: Víc nebo míň?
5: Mami, tati, pojďme na čertí show do Peklo Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, pekločertovina.cz.
0: Tak a za chvíli si budeme zase pohodově hrát. Chystám Ariem a taky nám zaspívá Václav Neckář. Já ti zabrnkám.
1: Příběhy s dobrým koncem. Přesně takové máme nejraději. A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc u nás na Blaníku.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz.

0: Plandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Slovenskář a já ti zabrnkám. Tak já vám brnkat nebudu, ale za to vám pohodově zahraju třeba Pavla Vítka už za chvíli. Taky si zaspíváme s Valdou Matuškou. A nebude chybět Tomáš Klus s Věrou Martinovou a novější písnička Magnetické bouře. Celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 11. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Pěknou středu přeje Eliška Votrubová. I dneska nás čeká pořádně horký den. Naměříme 34 až 37 stupňů. K tomu bude polojasno až oblačno. Až později odpoledne se může nebe zatáhnout a sem tam i sprchne. Toliko počasí. Teď už míříme opět na cesty.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
1: Na hlavním tahu z Chomutova na Slaný na obchvatu Slaného se kvůli omezení vytvořila v obou směrech asi kilometrová kolona. Obrňte se trpělivostí. Kolona je taky na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště ve směru z Chomutova. Tady budete poskakovat zhruba 3 kilometry a se zdržením kvůli dopravnímu omezení a velmi hustému provozu počítejte na Pražském okruhu, a to v obou směrech. Ve směru na Ruzyň budete popojíždět v koloně asi 15 minut mezi 13. a 18. kilometrem. V opačném směru, tedy k D1, naberete necelou půl hodinu, a to mezi 23. a 17. kilometrem.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Hasiči dál po bouřce prohledávají jezero Most. I dnes bude v Česku rekordně horký den. Na Měsíci možná už vznikl nový kráter. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. V jezeře Most pokračuje pátrání po dvou mladých mužích. Ti se na večer nestihli včas dostat na břeh před silnou bouří, která přišla nečekaně rychle. Svědek pak viděl prázdné paddleboardy. Včerejší pátrání bylo neúspěšné. Policie nasadila i potápěče zásahové jednotky. Jezero budou prohledávat i podvodní drony. Silné bouřky zasáhly i Česko-Lipsko. Ještě dnes bylo bez proudu na 16 domácností, večer jich bylo ale 12 tisíc. Podle ČEZu by měly být dodávky obnoveny během dneška. V Novém Boru ale musely některé lokality uzavřít kvůli možným pádům stromů. Jde třeba o lesní hřbitov. Stovku výjezdů kvůli bouřkám hlásí třeba i středočeští hasiči. Horko bude také dnes. Podle meteorologů budou i dnes teploty atakovat 40 stupňů, a to hlavně na Moravě. Vysoké teploty ale nejvíc ohrožují seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak účinky extrémního horka zmírnit, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraňme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
1: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru. Do Měsíce už nejspíš narazila horní část rakety firmy SpaceX. Po oběžné dráze se pohybovala rychlostí 2,5 km za sekundu. Potvrzení kolize se ale čeká v řádu hodin až dnů. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani Měsíci žádné nebezpečí nehrozí. Na lunárním povrchu ale zřejmě zůstane desítky metrů velký kráter. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vlasta Suk.
5: Ano, dopoledne stále tady pro vás a na Rádiu Blaník a je 11 hodin.
0: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
5: A co nás čeká v příštích minutách? Hezké české písničky samozřejmě, Valda Matuška s Bohem lásko, Pavel Vítek, Mám rád vůni tvý kůže, no a pak taky Zlaté české ručičky a s nimi kolega Petr Slíva. Tak dobrý den.

0: Tolik tedy Scatman John, písnička Scatman na Blaníku. 10 minut po 11. hodině, za chvíli třeba Miroslav Žbírka s Martou, čo bolí, to prebolí, teď ale kolega Petr Slíba.
1: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách se budu povídat s Hankou Bílou. Hanko, ahoj.
4: Ahoj, já vás zdravím.
3: No a my si budeme povídat o tom, co děláš a o tvé značce. Jak se jmenuje ta tvoje značka?
4: Tak moje značka se jmenuje My Bestie. Je to vlastně ten název, vyjadřuje něco jako moje kamarádka, dá se říct v překladu, a je to vlastně tvořený tak, že se snažím tvořit věci s nějakým příběhem, aby lidi prostě měli z toho radost, hlavně o tom jde, abych tvořila nějaký a tvořím vlastně věci, které jsou z materiálu jesmonit. Je to vlastně u nás pořád, dá se říct, celkem novinka v České republice. Je to vlastně materiál něco mezi betonem a sádrou, akorát oproti sádře je to pevnější materiál a oproti betonu je to takový opravdu hladoučkej, příjemný na omak materiál. A tvořím různý bytový dekorace, psí misky, květináče. A co bych vyzdvihla, jak je úžasný ten materiál, že pokud by se náhodou stalo, že se to někomu rozbije, tak vždycky říkám lidem, nesmíte to vyhodit do koše, jinak vás budu chodit strašit, protože já dokážu vlastně z těch rozbitých kousků je rozbít ještě víc a udělat z toho další nový kousek, takže nikdy to nesmí skončit v koši a vypadá to, má to pak takový jako terazo efekt.
3: Jakže se jmenuje ten materiál?
4: Jesmonit.
3: A co to je vlastně, z čeho je?
4: Je to vlastně dvousložkový materiál, jedna složka je tekutina na bázi akrylu a pak je sypká část, to se smíchává dohromady a pak se to vlastně leje do forem. Ještě je super, že se dají do toho dávat různý pigmenty a dá se tam do toho, já třeba i používám, že si třeba vypiju láhev víla a když si vypiju, tak to rozvrtím a dám to do té hmoty a zase z toho vypadá to hezky a snažím se i takhle recyklovat

0: cyklovat a hlavně to dělat udržitelně. No. A i tak, aby mě to bavilo a bavilo to i ty lidi.
1: Co jsi takhle dělala naposledy?
0: Naposledy jsem třeba dělala psí misku, kdy jsem nazbírala štěrk cestu. Jsem vzala takový jemný štěrk a přidala jsem to vlastně do té hmoty, pak se to vlastně vybrušuje, což jako je docela náročný na práci a na ruce to vybrusit, ale opravdu to pak jako vypadá fakt krásně.
1: A kdyby si chtěl někdo něco od tebe pořídit, tak co má pro to udělat?
0: Může mrknout na web www.mybestie.cz, takže tam mám přímo svůj e-shop, kde vlastně najde všechny moje produkty. A může mě i sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Instagram mám mybestie.cz, takže tam může i najít nějaký inspirace, videa tam dávám z výroby, jinak je to moc hezký. Určitě doporučuji se na to podívat, protože ten materiál, když se leje, tak je to velmi relaxační.
1: Tak Hanko, přeju hodně relaxace, ať zůstaneme ještě na lice.
0: Děkuji moc.
1: Se krásně, ahoj.
0: Taky, ahoj. Jsme Blaník.

Skupina Činelský, písnička Klára na rádiu Blaník. Jak už od nás víte, včera opět padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Plzni, tady meteorologové naměřili 41,5 stupně Celsia. No a na Moravě by mohlo být i dnes přes 40 stupňů. Aktuálně už v tuto chvíli teploty letí nahoru, na mnoha místech přes 30 stupňů, třeba Chrast u Chrudimi 31, Valašské Meziříčí 34 a Sudoměřice skoro 36 stupňů Celsia. Podle meteorologů nás mírné ochlazení čeká zítra, v pátek trošku větší ochlazení s teplotami kolem 26 a o víkendu se zase bude oteplovat a příští týden opět přes 30 stupňů Celsia. Tak takové je letošní léto. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku třeba Tomáš Klus a Věra Martinová, dáme si magnetické bouře. Krásné dopoledne.

0: Janek Ledecký, Žentour a všechno bude fajn a stoprocentně fajn, to bude už pozítří v Chomutově, kam vezeme další z letních koncertů.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Sejdeme se na náměstí 1. máje a začínáme krátce před půl pátou. No jen si vemte, že zadarmo uslyšíte Janka Ledeckého, Jakuba Smolíka, Blanickou kapelu a Terezu Maškovou. Terka Mašková už těch blaňských koncertů objela nespočet. A my jsme se jí ptali, proč byste neměli chybět na tom dalším?
2: No to přece nemůžete váhat. To je jasná věc, že musíte přijít, protože je to tady doopravdy krásná atmosféra, hrozně super lidi a prostě o zábavu se tady rozhodně bát nemusí.
0: No takže i Terka Mašková si to užívá. Ostatně vy můžete atmosféru nasát z těch předchozích koncertů na našich webových stránkách radioblanik.cz či blaniském Facebooku. No a přijďte tedy pozítří do Chomutova, kde si to všichni užijeme. A mimochodem i ta samolepka, která vám může přinést 100 000 korun, tam pro vás bude k dispozici.
1: Jedeme sama. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No a dál do pohody už za chvíli třeba ABBA a taky nám zaspívá Vladimír Mišík variaci na renesanční téma. Bude 3:15.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Je tu středa parťáka třeba a dneska přijde pokáč, přátelé. Budeme si povídat o tom, jestli je skutečně rodinným typem, jestli má doma kočku a má jí rád a o všem ostatním. Takhle te Blaník dneska mezi 4. a 5. bude tady pokáč.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Tak tohle jsou Ace of Base na vysílání Blaníku krátce před polednem. Dobrou chuť možná už k obědu vám přeji. A co nás čeká dál? My vám naservírujeme hodinu, kdy si budeme hrát jenom české písničky. Ano, tak jak jste zvyklí mezi 12. a 13. Tak v příštích minutách třeba Arnošt Pátek, Dívka. Taky Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Ahoj léto. A nebo Pavel Žalman Lohonka, kdyby tady byla taková panenka. Celé léto hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 12 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Krásné poledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Zítřejší obloha bude oblačná až zatažená, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne i silnější bouřky. Během večera pak budou srážky postupně ustávat, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Za volantem.
1: Komplikace vás potkají na dálnici D5 na 3. kilometru směrem od Rozvadova na Prahu. Tady došlo k havárii dvou osobních aut. Počítejte tady s omezením, kolona už má 1,5 kilometru. Další komplikace jsou také na Pražském okruhu u sjezdu na Strakonickou. Na 9. kilometru směrem k D1 stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Tady projíždějte opatrně. A pozor také na Berounsku na výjezdu z Bzové na Točník, kde se střetlo osobní auto s autobusem. I tady počítejte s omezením. Tolik dopravní servis a teď už zprávy a s nimi Dominik.
3: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: V Křečovicích na Benešovsku hasiči dál zůstávají. Některé hotely si hvězdičky určují sami. Fotbalová Sparta utkání s Lyonem zvládla. Hezké poledne začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Rozsáhlý požár v Křečovicích na Benešovsku je dohašený. Oficiální likvidace ale ještě vyhlášena není. Dohled hasičů potrvá nejméně do 5 odpoledne. Požár vznikl včera před 16. hodinou. Celkově plameny zasáhly plochu téměř 5 hektarů. Hasiči původně vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu, později ho snižovali. Čas letních dovolených zdaleka nekončí. Pokud ještě nemáte zarezervované konkrétní ubytování, zaměřte se při jeho výběru na počet hvězdiček. Ne vždy totiž platí, že jejich počet odpovídá skutečné kvalitě hotelu. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
5: Certifikace totiž není povinná a některé hotely si hvězdy určují sami. Pokud ale mají oficiální certifikaci Hotel Stars Union, musí splňovat jednotná evropská kritéria, která platí ve 22 evropských zemích. Ta určují nejen vybavení hotelu, ale také rozsah služeb.
4: Například délku provozu recepce, nabídku stravování nebo pomoc se zavazadly. Plzeňská zoo oznámila nový přírůstek. Narodilo se tam 18. mládě zubra evropského. Jedná se o samečka, dostal jméno Onzu. Momentálně má stádo 5 členů. Plzeňská zoologická zahrada Zubrychová od roku 1997. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů úspěšně. V úvodním zápase 3. předkola včera v Praze porazili Lyon 2-1. Odvetá se bude ve 3. největším městě Francie hrát příští týden v úterý. Tolik zprávy Rádia Blaník a vracím slovo Vlastovi.
6: Teď je přesně pravé poledne, tak dobrou chuť.
0: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
6: Možná už po obědě jste, možná teprve před vámi obídek, tak samozřejmě dobrou chuť vám všem, ale hlavně dobrou chuť českých písniček, které si teď budeme servírovat celých 60 minut v kuse. Za chvíli Arnošt Pátek a Dívka, taky Petr Novák, Přátelství rentou. No a za okamžik se taky zaměříme na negativní dopady tohoto tropického počasí na železniční dopravu. Tak buďte s námi.
2: Hezky česky na Blaníku.

0: Další krásná písnička do pohody začínajícího odpoledne. Arnoš Pátek a Dívka. Arnoš Pátek se hudbě věnoval od svých 16 let a jen tak pro zajímavost, po Karlu Šípovi vedl v 70. letech skupinu Faraon. Taky hrál na kytaru, no zkrátka jeho písničky se nám líbí. Tak si je sem tam zahrajeme. Dívka za námi, před námi další už za chvíli, ale teď se budeme věnovat tropickým teplotám, které aktuálně sevřely Českou republiku a právě tyhle teploty mohou mít negativní dopady i na železniční dopravu. Tak třeba může docházet k přehřátí a deformací kolejí, taky k poruchám trakčního vedení anebo k zabezpečování techniky a v samotném vlaku pak k výpadkům klimatizace. Zkrátka tyhle extrémy mohou způsobit omezení dopravy a co si nezapomenout, do vlaku během horkých dnů, připomíná mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
1: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
0: Co je důležité v těchto horkých dnech, pokud pojedete vlakem, sledovat aktuální informace, a to buď na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Jdeme dál, pyžamo. To si dáme právě teď. Tady jsou Botox. Za chvíli třeba Marta Kubišová a Ringo Ring. Pode mě přání krásného středečního začínajícího odpoledne. Užívejte si s námi s Blaníkem i přes to tropické počasí pohodu.
2: Lásky, právník, řečník, advokát. Teď ucítí.

0: I po odchodu z Lucie David Koller koncertuje o 106. Zítra třeba ve Frýdku Místku 14. ve Znojmě na konci srpna ve Dvoře Králové nad Labem. A když tady tak počítám, tak za srpen ho čeká ještě 9 koncertů.
1: Rádio Planík. Hezky česky.
0: Ano, hrajeme hezky česky v této hodině pouze české písničky. A když máme takové tropy a léto v plném proudu, tak i letní pecky. Za chvíli fotka z prázdnin od Michala Davida a nebo Hana Zagorová, Standa Ložek, Petr Kotwald. Ahoj léto! Já přeji dobré odpoledne, za 8 minut bude půl jedné.

0: Jindra Poláka ze skupiny Jelen a písnička Jediný, co chci. A Jindru Poláka můžete slyšet v té naší nejnovější Blanické hymně.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Vy možná už tušíte, že jakmile uslyšíte v našem vysílání od pondělí do pátku písničku Slunce dál svítí, že máte volat do studia a my si vás prověříme, jak znáte ty interprety, kteří se tam střídají. No a právě na tomto zpěvákovi to minule ztroskotalo, protože náš posluchač typoval Jindru Poláka, on to byl Xindo X, no i to se může stát. Ale zase je to plus pro vás ostatní, protože tentokrát už hrajeme o 10 000 korun. Ostatně ty si nedávno vyhrála posluchačka Květa.
2: Ale vy jste to poznala! A víte, co je ale skvělý? Vy máte 10 000 korun! Máte 10 tisíc. No jasně.
0: A právě o 10 tisíc korun hrajeme aktuálně, tak číhejte na písničku Slunce dál svítí. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109. Hodně štěstí.
1: Slunce dál svítí. Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a slunce dál svítí venku, tak si ho stále můžete užívat v naší společnosti. Další sluníčkou za chvíli kolegyně Iva Lecká. A když máme tak horký odpoledne, tak si dáme i písničku se stejným názvem. Za chvíli tady precedens horký odpoledne. K tomu ještě Petr Spálený a Vlasta Sok vám přeje krásný poslech.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina. A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků. Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Petr Spálený, trápím se, trápím, tak doufám, že vy se netrápíte. No a pokud se trápíte, tak doufám, že to rychle vyřešíte. 13. hodina je před námi, takže startujeme odpolední vysílání na Blaníku a za chvilku si dáme písničku pro Emu.

0: A sladíme si kávu, přátelé, a to musí být.
1: Kávu si já sladím o trochu víc.
0: A trochu víc, jo. Nějaký cholesterol a tohle, to, no, čekajte, to jsou vlastně ne cholesterol, cukr, že jo? Jedno. Prostě se s tím nebudeme párat. Za chvilku tady odstartujeme odpolední vysílání. Za 6 minut bude 13 hodin. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha bude zítra oblačná až zatažená, místy čekáme také přehánky. Odpoledne se mohou vyskytnout také silnější bouřky. Během večera pak budou srážky postupně ustávat, teploměry vyšplhají ke 30 stupňům. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio.

0: Za volantem.
1: Komplikace vás čekají na dálnici D5 na 8. kilometru směrem od Rozvadova na Prahu. Tady došlo k požáru dodávky, vozidlo stojí ve stoupacím pruhu, dávejte si při projíždění pozor. Na dálnici D8 před sjezdem na Mělník v úseku mezi 22. a 18. kilometrem směrem od Drážďana na Prahu se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení. Tady počítejte se zdržením. A nehoda je na Berounsku na výjezdu ze Bzové na Točník, kde se střetlo osobní auto s autobusem. Tady počítejte s omezením. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Dominik.
0: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Česko zasáhnou další silné bouřky. Praha stále hledá vánoční strom. Tenista Lehečka v Montrealu vyhrál české derby. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Meteorologové opět varují před silnými bouřkami. Odpoledne a večer se objeví na většině území Česka s výjimkou západní a východní části. Zítra ráno a dopoledne se do centrální části republiky bouře vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a severu Moravy. V Česku také dál platí výstraha před vysokými teplotami. Tropická vedra dávají organismu pořádně zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít až k úpalu. Jak poznat, že už nejde jen o únavu z horka, vysvětlí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
3: Při přehrátí je potřeba člověka přesunout do stínu a začít ho ochlazovat, třeba vlhkým prostěradlem nebo chladnější sprchou. Pokračuje hledání vánočního stromu pro pražské staroměstské náměstí. Soutěž o nejlepšího kandidáta potrvá až do poloviny září. Odkud zatím dorazilo nejvíc typů, řekne mluvčí společnosti Tajko Hana Týce.
5: Nejvíc podnětů přišlo z Libereckého kraje. Zájemci se ale našli také na Moravě nebo ve středních Čechách. Pravidla zůstávají i letos stejná. Zasílat lze typy na stromy, které jsou takzvaně přerostlé. Ideálním stromem je smrk stepilý a měl by být zhruba 23 až 25 metrů vysoký.
3: Ještě dodám, že vítěze čeká finanční odměna. Tenista Jiří Lehečka na turnaji Masters v Montrealu postoupil do třetího kola. V českém derby porazil Víta Kopřivu 6-4 a 6-2. O osmifinále si zahraje proti Belgičanovi Alexandru Bloksovi. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Iva.
2: Na rádiu Blaník.
6: To jsou paradoxy, co? Venku 60 stupňů a my hledáme vánoční strom. To je prostě nádherný, já to miluju. Je 13 hodin, krásný dobrý den, přátelé. Pařáček tady pokračuje, Blaník jede dál, přehoupli jsme se do odpoledních hodin. No a za chviličku zkontrolujeme fotovoltaiku někoho z vás. Samozřejmě u nás na Blaníku je to za odměnu, no ale to si řekneme. Teď už je tu další česká písnička Michal Hrůza. A v zápětí Lucie Bíla.

0: Děkuju ti.
1: Tak to byla Lucie Bílá s písničkou Děkuju ti na Blaníku.
2: Energoporadná Rádia Blaník.
1: My pro vás na Blaníku máme každou středu energoporadnu, vždycky v ranním vysílání s Adélkou Zahradníčkovou a v repríze před 7 večerní. No a u nás můžete, pokud máte vlastní solární elektrárnu, vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun. No a k tomu navíc, jako dárek, 3 000 na ruku. A pozor, i pro ty, kteří elektrárnu nemají, můžete vyhrát kontrolu pro kamaráda, rodiče, souseda. On dostane kontrolu a vy 3 000 na ruku. Kolega Lukáš Valenta navštívil dalšího posluchače, který u nás vyhrál.
3: Tentokrát jsme vyrazili do Staňkova za panem Pavlem.
4: Fotovoltaiku vlastním už 2. rokem a každému bych mohl doporučit se určitě zapojit do soutěže.

0: soutěže.
1: A jak probíhala servisní prohlídka, to nám poví Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care.
2: Je to nutný umejt a zejména ten jeden panel, nad ním je anténa, bohužel tam se dává holubička, která ten panel znečišťuje a vlastně to degraduje celý ten string. Takže jsme se dohodli s pánem, že bychom tady určitě doporučili to řešit nějakým optimizérem nebo předěláním té antény jinam, aby ten panel jednoduše se neznečišťoval a tím pádem se nedegradoval celý ten string jako takovej.
1: Co je to vlastně ten string? Úplně jednoduše. Je to řada solárních panelů zapojených za sebou do jednoho řetězu. Má to ale háček. Platí tu pravidlo nejslabšího článku. Stačí stín na jednom jediném panelu a okamžitě padá výkon celého řetězu. A pokud i vy chcete zkontrolovat vaši fotovoltaiku, přihlaste se na našem webu na radioblaník.cz.
3: Jak už jsem zmínila, můžete vyhrát pro svého kamaráda, souseda, člena rodiny. On dostane kontrolu a vy budete mít v kapse 3000 korun. Takže www.radioblaník.cz. Energoporadna Rádia Blaník.

0: Tak to byly Něžné dotyky a Petr Muk na Blaníku. Přátelé, víkend je sice ještě docela daleko, nicméně už teď bych vás ráda pozvala k jeho poslechu, protože mně jde samozřejmě konkrétně o pořad Dobré rady do zahrady. Tentokrát budou i do kuchyně a budeme grilovat a budu pro vás mít pár super receptů, co si ke grilovanému masíčku připravit. Tak si nenechte Dobré rady do zahrady a do kuchyně ujít v sobotu i v neděli krátce po 9. a v repríze po 17. hodině. Já vám ručím za to, že v bříšku budete mít jako v pokojíčku.
1: Ten pocit, když jste jako malí dostali nové kolo a poprvé šlápli do pedálů. A ty úžasné prázdninové výpravy. Pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz.

0: Tak jsme si vypili kávu černou jako polibek a hlavně samozřejmě oslazenou, že? S Karlem Gottem. No a teď už hurá na Pálavu. Je to 5. srpnový den a my se přesuneme o měsíc a kousek dopředu. O 2. zářijovém víkendu se totiž bude konat tradiční pálavské vinobraní. No a jakou můžeme letos čekat atmosféru, to nám přiblíží jeho mluvčí Dominik Ryšánek.
1: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: Já to říkám pořád, že některé věci prostě musíte zažít, sáhnout si na ně, prožít si je a taky je ochutnat. Takže Dominiku děkujeme, zdravíme do Mikulova, věřím, že účast bude i letos opravdu veliká. No a teď už zase zpátky k písničkám.

0: dál svítí.
1: Každý všední den na Sluníčkovém Blaníku.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Ladíte Blaník a tahle písnička vám určitě udělala radost, protože já to cítím. Já to cítím na dálku, jo? Já takový věci poznám. No, přátelé, 14. hodina před námi. No dneska to frčí nějak rychle. Nevím, jestli je to dobře, jo? Otázka je, co zrovna děláte, jestli jste rádi, že vám to rychle utíká, nebo jestli se vám to dneska táhne. Mně to utíká rychle. Za chvilku si dáme Lenku Filipovou.
1: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal před probuzením.
0: Taky Markétku. Já tady zrovna jednu mám ve studiu. A už hýbe hlavičkou. Pamatujete na takový ty pejsky, co byly v autě, když jste v nich brnkli a oni dělali ping, ping? No tak to mám teď tady vedle sebe. A další písnička, Marek Ztracený a Minulost.
2: Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je...
0: Takhle hezky česky vám budeme hrát po 14. hodině, no a 14. tu bude za 5 minut.
3: Radio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Dobré odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Zítřejší obloha bude zamračená, čekáme převážně oblačno až zataženo, místy také přehánky, odpoledne i silné bouřky. Večer pak budou srážky ustávat, teploty se budou pohybovat mezi 27 a 30 stupni. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor na dálnici D8 před sjezdem na Mělník v úseku mezi 22. a 18. kilometrem směrem od Drážďan na Prahu. Tady se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení, počítejte tady proto se zdržením. A v Berouně v ulici ve Svahu v úseku mezi ulicemi Švermova a pod Homolkou probíhá rekonstrukce vozovky. Sledujte na místě dopravní značení a počítejte s případným zdržením. Tolik dopravní servis, teď už zprávy a s nimi Dominik.
2: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Policie kvůli Turkově nehodě zahájila trestní řízení. Řidiče čekají na D11 změny. Šíří se další podvodná výzva. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dopravní nehoda Filipa Turka může mít soudní dohru. Policie věc vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo ale zatím nebyl obviněn. Trestní řízení je neveřejné. Auto poslance motoristů se v červenci v centru Prahy srazilo s nemocničním vozem. Jeho řidič skončil v pracovní neschopnosti. Stavbaři chystají opravu dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou. První etapa začne po víkendu. Už od dnešního večera do pondělí se ale bude v nočních hodinách instalovat dopravní omezení. Oprava úseku mezi 40. a 26. kilometrem ve směru na Prahu má být hotová do konce října. Česká advokátní komora varuje před podvodnou výzvou k uhrazení pohledávky. Šíří se prostřednictvím e-mailů a dalších komunikačních kanálů. Lidé rozhodně nemají klikat na odkaz ve výzvě. V případě pochybností se mají příjemci obrátit přímo na Českou advokátní komoru. Hasiči v Soběticích na Plzeňsku mají nové zázemí v podobě požární zbrojnice. Tu nechali postavit klatovy, více řekne mluvčí města Radmila Nagovská.
4: Samotný objekt je členěný na tři celky, dvou garáž pro hasičská vozidla se skladem materiálů, dále pak zázemí se šatnami a sociálním zařízením i umývárnami a pak kancelář velitele spolu se samostatnou školící místností.
3: Náklady na stavbu dosáhly téměř 22 milionů korun. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
5: Vždy připravena, jdu na to. 14. hodina je tady, pohodové odpoledne. Za chvilku se podíváme na jeden opravdu výjimečný projekt. Vydáme se za ním do Zlína, taky nás čeká dobrá zpráva a spousta hezkých písniček. A teď se dáme zamilovanou Lenku Filipovou.

0: Petka a Marie Rotrová na Blaníku. Krásné odpoledne, za 4 minuty bude 14:15. Hej, tak my se teď ale podíváme na ten výjimečný projekt, který jsem vám slibovala. Jde o srovnávací mapu Zlín-Otrokovice a součástí se teď stává i nadace Tomáše Bati. Jejímž mluvčím je Jakub Malovaný.
1: Jedná se opravdu o unikátní počin, je to porovnávací mapa Zlín a Otrokovice před Baťou a dnes. Stojí za ním tým zlínských kartografů a samozřejmě Zlínské muzeum map. No a cílem toho projektu je ukázat minulost, ale zároveň propojit historii se současností. Takže účelem projektu je představit transformaci měst Zlína a Otrokovic v průběhu času. Ta mapa nabídne srovnání 3 zásadních období za sebou, a to před Baťou, což je konec 19. století, za Bati ukážeme zlatou éru 30. léta 20. století, no a samozřejmě současnost, tu dnešní podobu toho regionu. Takže čtenáři opravdu uvidí ten dramatický růst továrních areálů, ikonických domků, čtvrtí a všechno tak, jak se v tom Zlíně a Otrokovicích vyvíjelo. Ta mapa vyjde v polovině prosince, bude to takový dárek k Vánocům, všem zájemcům, a vyjde v limitovaném nákladu. No a máme radost, že bude pokřtěna u nás ve zlínské Baťově vile.
0: No to je paráda, zní to skvěle, tak moc držíme palce. No a pokud vás baťovský odkaz zajímá, tak se mrkněte na web www.baťa150.cz. A teď už zase zpátky k písničkám. Jsou tu Krištof.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Tak to byl Marek Ztracený a minulost. No, v minulosti, tedy když já jsem byla dítě, tak si pamatuju, že když bylo léto horké, tak to bylo nějakých 29 stupňů. Za to teď už se potýkáme s rekordními teplotami. Srpen opravdu začal rekordní vlnou vedera. Podle dlouhodobých předpovědí počasí to vypadá, že by nadprůměrně vysoké teploty měly vydržet po většinu tohoto měsíce. Navíc to vypadá, že bude i málo srážek, což úplně není dobrá zpráva. A může to ještě více prohloubit problémy se suchem. No, tak uvidíme, jak to bude. Každopádně s vodou bychom asi měli šetřit. Za chviličku vyrazíme do Plzně v naší dobré zprávě se Sárou Dvořákovou a vyrazíme za sportem, protože se opět vrací Sportmánie.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina. A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků. Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina

0: tak všechno mám.
1: Tak tohle byla Poetika, písnička Blízko. Máme 14 hodin, 40 minut. Co nás čeká? No, dobrá zpráva.
2: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
1: No a dnes je tu s dobrou zprávou Sára Dvořáková. Já tě vítám, ahoj.
3: Děkuju, ahoj Ivi a krásné odpoledne, všem ráda tě vidím.
1: No, my tě taky rádi vidíme a slyšíme.
3: A jdeme na to. Už za 10 dní se Plzeň znovu promění v jedno velké sportoviště pod širým nebem. V sobotu 15. srpna tam odstartuje tradiční Sportmánie, která nabídne dětem i dospělým možnost vyzkoušet si desítky sportů na jednom místě a pod vedením zkušených trenérů. Chybět nebudou ani autogramiády českých olympioniků nebo známých plzeňských sportovců. Celou akci nám teď barvitě přiblíží mluvčí města Eva Barborková.
4: Celkem se na Sportmánii představí téměř stovka klubů či spolků. Děti do 15 let budou opět sbírat razítka do hrací karty a následně je měnit za bronzové, stříbrné a také zlaté medaile. V sobotu 15. srpna se brána parku otevře v 10 hodin. Co se týká toho slavnostního zahájení, to začíná v 17 hodin a na programu je například parkourové představení Jaroslava Chuma. Jako host na zahájení vystoupí také stříbrná olympijská medailistka z Londýna 2012, plzeňská tenistka Andrea Sestiny Hlaváčková, a poté zaspívá dvojnásobný držitel ceny Anděl, zpěvák, textař a kytarista Tom Artway.
3: Sportmánie potrvá až do 23. srpna a vstup na ni bude zdarma.
1: No tak to je skvělá zpráva. Takže přátelé, ať už jste sportovci nebo jenom rekreační, určitě vyražte na Sportmánii do Plzně. Je to opět tady. Sáro, moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Ahoj.
3: Taky děkuju. Ahoj.
2: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Je tu středa parťáka třeba a dneska přijde pokáč, přátelé. Budeme si povídat o tom, jestli je skutečně rodinným typem, jestli má doma kočku a má jí rád, a o všem ostatním. Tak laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. Bude tady pokáč. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Nelutujem, zpíval Adam Ďurica na Blaníku a 15. hodina je před námi, za chviličku si dáme Ameriku. Stará dobrá Lucie, taky Anuka, Noc na zemi. A s Jeleny a Janou Kirchner se budeme ptát, co bylo dál. Za 6 minut bude 15 hodin, za chvilku počasí, doprava, další zprávy a potom další písničky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: pohodové odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha bude zítra oblačná až zatažená, místy se vyskytnou přehánky, ojedinělé i silnější bouřky. Během večera pak budou srážky postupně ustávat, teploměry vyšplhají ke 30 stupňům. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
0: Komplikace vás potkají na dálnici D1 na 43,5 kilometru směrem od Brna na Prahu. Tady stojí porouchané nákladní auto, dávejte si při projíždění pozor. Komplikace jsou na Mladoboleslavsku v Obrubech na místní silnici. Tady šetří policie havárie osobního auta, které narazilo do plotu. I tady si při projíždění dávejte pozor. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolega Dominik Šmaus.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ministr Plaga usiluje o zachování přípravných tříd. Pátrání na jezeře Most pokračuje. Hokejová osmnáctka se chystá na další zápas. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ministr školství chce zachovat přípravné třídy základních škol i po roce 2029. Podle Roberta Plagy pomáhají dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo ve vzdělávacím systému. Připraví změnu zákona. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 počítá novela, kterou schválila minulá vláda. Na jezeře Most pokračuje pátrání po dvou mladých mužích. Jsou pohřešovaní od včerejška, kdy se přes region přehnala silná bouře. Policisté prohledávají vodu, břehy jezera i okolí. Letní vedra přinášejí omezení i při posílání některých potravin. Vysoké teploty je totiž mohou poškodit. Pokračuje mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek.
5: Například čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu již při 25 stupních. Následně, když opět stuhnou, tak dochází k takzvanému tukovému výkvětu neboli šedivému povlaku. Potravina tím ztrácí svou původní chuť.
4: Já ještě doplním, že kovové boxy mohou v horkých letních dnech přesahovat teplotu 50 stupňů Celsia. Čeští hokejisté do 18 let druhé utkání na Hlinka Grecky Cupu vyhráli. Německo v Edmontonu porazili 8-3 a odčinili úvodní porážku s Američany 4-6. Od 11 večer našeho času je čeká přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Do play-off je posune jakákoliv výhra. Tolik zprávy a teď už s vámi bude zase Iva.
1: Lecká.
2: Na rádiu Blaník.
6: Ano, jsem tady, za minutu už bude 15 do hodin. No a v této hodině v pravidelném čase navštívíme další zajímavé místo, tentokrát Muzeum motocyklů. No a průvodcem nebude nikdo jiný než Mirek Táborský, tak už za chvíli pořad na cestách. Teď ale Lucie a Amerika.

0: nasený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto z Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník a tohle byla Anna K. a Noc na zemi. My vás na Blaníku zveme na různé výstavy, výlety, pochody. Zkrátka nabízíme všechno to hezké, co se u nás v Česku a na Moravě děje. No a máme pro vás pořad Na cestách, který právě v tento čas vysíláme. A Mirek Táborský vás tento týden bere po zajímavých místech. Dneska navštívíme Muzeum motocyklů.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes bych vám s dovolením nabídl jedno zajímavé muzeum. Vzácné motocykly, které nikde jinde neuvidíte, vystavuje Ivo Scharlinger ve svém muzeu Splněný sen v Pavlíkově. Začínal se dvěma výstavními místnostmi, ale nedávno přibyly další dvě. Jedna je tematicky zaměřená na motokrosové speciály a druhá hlavně na české motocykly.

0: cykly Orion. Celkem jsou v muzeu k vidění desítky strojů českých i světových značek, včetně neuvěřitelných 40 značek tuzemských motocyklů. Jsou tu stroje z Anglie, Francie, Belgie, Švédska, Německa i Indie. Domácí produkci zastupuje především kompletní sbírka motocyklů značek Java, ČZ, Ogar, Praga a Orion a také je tu kompletní výrobní řada mopedů Stadion, které se vyráběly v blízkém Rakovníku. Každý vystavený kus je sám o sobě vzácností a v nejednom případě i vůbec jediným známým exemplářem svého typu. Jedním z těchto motocyklových unikátů je po domácku vyrobené motocyklové monstrum schválně zaparkované mezi noblesními naleštěnými Oriony. Motocykl se strojil před 100 lety obchodní zástupce továrny na motocykly Gnome et Rhône pro cestování na hrbolatých francouzských silnicích. Jak jeho svérázný samohyb působil na zákazníky, jimž se snažil prodat výrobky svého zaměstnavatele, bohužel nevíme. Nejlepší reklamu ale motocyklům Gnome et Rhône zřejmě nedělal. Každopádně je to rarita, jediný vyrobený kus, který nikde jinde na světě neuvidíte. Majitel muzea Ivo Scharlinger dovede najít a získat i motocykly, které byly považovány za dávno ztracené. Tak se na jeho sbírku někdy zajděte podívat. Vedle muzea historických motocyklů Splněný sen najdete v Pavlíkově i galerii Anderle se stálou expozicí malířského a grafického díla světoznámého pavlíkovského rodáka, skvělého rozhlasového vypravěče a spisovatele Jiřího Anderleho. A také tu mají volně přístupnou moderní rozhlednu, která se tyčí na blízké Senecké hoře. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Mám na teba chuť.
1: Mám na teba chuť, zpíval tým. Mimochodem, máte rádi fíky? A věděli jste, že fík je nová meruňka Jižní Moravy? Není se čemu divit. Tropické teploty, které se u nás objevují stále víc, vedou farmáře k tomu, že se přizpůsobují i v pěstování plodin. Třeba na Starovičkách na Břeclavsku, nebo ve Starovičkách, vysadili fíkovníky a na pole melouny. Já věřím, že se farmářům bude dařit, protože meruňka vám může umrznout. Fík ale nemá květy, miluje horko a nepotřebuje vodu. Tak držíme pěsti.

0: Na Blaníku jsme si zahráli Kubu Smolíka, Až se ti jednou bude zdát. No a Kuba Smolík, to je náš velký parťák blanický. Nejenom na konopišti, ale taky na letních koncertech Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Jojo, jezdíme za vámi po celém Česku i na Moravu. A tentokrát se vydáme do Chomutova a už tento pátek 7. srpna se na vás moc těšíme. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje a tam právě bude Kuba Smolík. Ano, ten za vámi přijede. Taky dorazí Tereza Mašková, Janek Ledecký a přivezeme vám taky naši blanickou kapelu a ta je, pánové a dámy, skvělá. Ta je skvělá, ta hraje všechny ty české písničky, které máte rádi z našeho vysílání. Takže úplně každý si na takovém letním koncertu přijde na své. Poslední koncert, na kterém jsem byla, to byly Mariánské Lázně a musím říct, že tam jste s blanickou kapelou všichni zpívali a to bylo tak krásný. Ta atmosféra. Já myslím, že se vyplatí do Chomutova za námi vyrazit, udělat si čas a strávit s námi příjemné odpoledne i podvečer. Vstupné se neplatí, takže můžete vzít koho chcete. Přijďte ve velkém počtu, budeme moc rádi a věřím, že budete odcházet moc spokojeni. No a letos pro vás máme v rámci našich letních koncertů taky jednu novinku, sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu. Tak až budete na našem letním koncertu, tak si nezapomeňte tuhle samolepku od našich hostesek vzít, protože už brzy vám nebo někomu z vás, známých vašich, třeba v rodině, to je jedno, může přihrát spoustu peněz, jednomu dokonce 100 000 korun. Tak se pro ní zastavte už pozítří v pátek v Chomutově na dalším letním koncertu Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: No a tímto se dneska loučím, jdu ven, prohřát svoje špičky, vy se mějte báječně a hlavně zůstaňte s Blaníkem, protože za chvilku tu bude další Pepův parťák a dneska to bude Pokáč. Tak poslouchejte dál a naslyšenou.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: Dneska jsme úspěšně přelomili týden a od zítřka pojedeme zase z kopce k dalšímu víkendu.
5: A i čtvrtek 6. srpna může stát za to.
4: Uděláme vám jej co nejpohodovější.
5: Tak laďte Blaník.
4: Už o 6 ráno těšíme se na vás. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Amour zpívá Petr Muk na vlnách Rádia Blaník. A víte, koho já tady mám? Jenom takového muže, který je rodinným typem, aspoň to tvrdí teda. Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě. Taky má doma kočku, má jí rád. Za chvilku se to všechno dozvíme. Je tady Pokáč, přátelé. A napsal i tuhle písničku, víte to?
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe.
0: Noci je bílá, dobrý kafe. A zahraje nám v následující hodině taky kapela Opět a Radeček.
2: Tak sorry, že mám rád hory. Rozvíme,
0: jestli má Pokáč rád hory. Posloucháte Blaník, za chvilku začínají parťáci. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už budou 4.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Pohodové odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Zítřejší den bude oblačný až zatažený, čekáme také přehánky, místy i silné bouřky. Během večera pak budou srážky postupně ustávat, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor si dejte na dálnici D5 na 2,5 kilometru směrem od Plzně na Prahu. Tady havarovala v koloně dvě osobní auta, na místě počítejte se zhruba 2-kilometrovou kolonou. Komplikace vás mohou potkat také na dálnici D7 na 9. až 3. kilometru směrem na Prahu. Tady totiž na krajnici probíhají práce údržby, proto tady projíždějte pomalu a opatrně. Tolik dopravní servis, teď už je na řadě Dominik Šmaus a s ním další zprávy.
2: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Teplotní rekord pro Moravu byl opět překonán. Některé hotely si hvězdičky určují sami. Stavba nové nemocnice v Liberci se protahuje. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Ve Strážnici na Hodonínsku třetí den po sobě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Dneska tam meteorologové naměřili 41 stupňů. Nemusí se ovšem jednat o konečnou hodnotu. Čas letních dovolených zdaleka nekončí. Pokud ještě nemáte zarezervované konkrétní ubytování, zaměřte se při jeho výběru na počet hvězdiček. Ne vždy totiž platí, že jejich počet odpovídá skutečné kvalitě hotelu. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
4: Certifikace totiž není povinná a některé hotely si hvězdy určují sami. Pokud ale mají oficiální certifikaci Hotel Stars Union, musí splňovat jednotná evropská kritéria, která platí ve 22 evropských zemích. Ta určují nejen vybavení hotelu, ale také rozsah služeb.
3: Například délku provozu recepce, nabídku stravování nebo pomoc se zavazadly. Bobří mokřady dokážou udržet vodu ve vyprahlé krajině. Jedna bobří hráz dovede státu nebo jinému subjektu uspořit až 2 miliony korun. Vyplývá to ze studie 10 českých bobřích mokřadů. Zjištění potvrzují i výzkumy z Kanady nebo Anglie. Budování centra urgentní medicíny v Liberci se protahuje. Stavbaři žádají o změnu smlouvy. Měla by obsahovat nejen prodloužení lhůty pro dokončení projektu, ale i kompenzaci zvýšených nákladů. Liberecký kraj si podle hejtmana Martina Půty nechá zpracovat nezávislou právní analýzu. Tolik zprávy a slovo si bere Pepa.
5: Je to tak, děkujeme Domí a máme tady parťáka.
0: Pepovi parťáci
2: na rádiu Blaník.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Za půl minutku budou 4 a už tady se mnou sedí můj dnešní parťák Honza Pokorný, kterého všichni znáte jako Pokáče. Ahoj, Honzo.
6: Krásný dobrý den, ahoj.
5: Pojďme si to rovnou ujasnit na začátek, jo. Pokáč, máš rád, když ti lidi říkají Pokáči?
6: Mám to rád, asi radši, než když mi říkají Honzo, protože na Honzo často neslyším, protože mi tak moc lidí neříká. Občas třeba děti cizí mi říkají pane Pokáč, a uctivě, ale Pokáč se mi říká poměrně běžně, občas mi kamarádi říkají Poky, občas mi někdo řekne Honzo, občas mi žena řekne třeba debile.
5: Kdy ti naposledy někdo řekl pane inženýre?
6: No, to už je hodně dlouho, ale občas na městských slavnostech, kde to pořádají paní, který na to dbají, na tohle ty titulaci, tak mě tak titulujou.
5: Oni pak říkají vždycky, komu čest, tomu čest, pane Pokáč, že jo? Honzo, prosím tě, jak ty snášíš tyhle ty vedra? 40 stupňů zase.
6: Hele, docela v pohodě, já jsem zalezlej buď doma, nebo tady ve studiu, nebo v autě a všude si pouštím klimatizaci, ne teda naplno, přes toho mývám angíny, ale jenom na půl, pak z toho mývám jenom poloviční angíny.
5: Říkám si vždycky, jestli tvoje písničky jsou veskrze pravdivé, ale tak si myslím, že rodinný typ by mohla být pravdivá.
6: Rodinný typ, jo, samozřejmě, jak se říká, každá dobrá story potřebuje trošku dobarvit, takže to není úplně 100%, ale je to taková jako načančaná pravda.
5: Přesně tak, přátelé, ultimátní rada, která vždycky platí, nekažte dobrou historku pravdou, prosím.
7: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

0: ty kytary.
1: No, ona ta umělá inteligence paradoxně víc ohrožuje programátory než muzikanty.
0: Hele, ve finu záleží, kde je muzikant. Jestli budeš muzikant toho, kdo skládá podkresovou hudbu do reklam, tak ten si myslím, že už je taky jako vyřešený.
1: Já myslím, že spíš muzikanta jako jsi ty, který prostě má spoustu koncertů a lidi ho chtějí i vidět a trošku si u toho užít.
0: Přesně, jde tam o to živý setkávání, který já si myslím, že i s nástupem AI bude jako čím dál víc ceněný, to prostě lidi se pořád budou chtít scházet, i když prostě si můžou vygenerovat vlastní album doma prostě z nějakých jako vlastních nápadů, ale budou chtít prostě vidět někoho, kdo umí na tu kytaru, někoho třeba umí zpívat, někoho, kdo umí pobavit a takže v tomhle ohledu se toho rozhodně nebojím.
1: Takhle, já vím, co vás teďka, přátelé, napadá, že nejúspěšnější turné posledních let je hologramová ABBA, ale to je něco jiného, to je legenda, že jo, ale jinak muzika živá, ta by měla zůstat a na Blaníku zůstane. Před náma je další písnička Lucie Bílá, Dobrý kafe. Já mám pocit, že to původně mělo být Dobrý víno, ne?
0: Správně, je to tak, já jsem to tenkrát psal a původně v refrénu bylo, že už nechci spát, já už nechci řvát, chci asi zpívat, což mimochodem není z mojí hlavy, to je věc, kterou mi řekla Lucka, já jsem to jenom zrýmoval, na hvězdy se dívat a dobrý víno pít a řekl jsem, že to zní tak jako hezky a pak mi ta Lucka vynadala, že teda víno nepije, ale dá tam kafe, ať to i podpoří prodej jejího merčovýho kafe, ne, to nebylo, co by řekla, ale samozřejmě má taky mimo jiný vynikající kávu, samozřejmě prodává. A sedí to k ní samozřejmě mnohem víc než víno a je to i pravda, takže místo vína je tam kafe a zase tenhle song jako vzal takovej směr, že fakt jsem to nečekal, že by to mohlo být takový levohlas.
1: Ale jak byste se zčuchli takhle s Luckou Bílou?
0: Hele, bylo to, jak říkají dneska mladý, hrozně random.
1: Ne, čili náhodné, náhodné. Já to budu překládat.
0: Tak, pro starší generace náhodné. A tenkrát mi, myslím, volala nebo psala na WhatsAppu a že bych chtěla stonka, podepsala se Lucie Bílá. Já jsem říkal, no to je určitě Lucie Bílá, to je nějaký troll prostě. Budeme se nějaký...
1: Troll, to je prosím škodič.
0: Jo, nebo nějaký záškodník.
1: Šizunk.
0: Nějaký šizunk, nějaká svoloč.
1: Nějaký kato takový, jo, záškodník.
0: Jo, jo. Tak, ale nakonec nějak jsme si volali a opravdu teda to byla ona. A pak jsme se potkali u ní v Otvovicích a tam jsme si pokecali, dali jsme kafe a já jsem pak jel domů. S tím, že jsem mi řekl, ať mi teda ještě se píše nějaký nápady, o čem by mohla být ta písnička. Ona říkala, ne, to už jsem ti řekla, už si to nepamatuju. A já jsem říkal, tak super. A pak měli za týden, mi volala, jestli už to mám. A já jsem to nechal nepřečtenou, tu zprávu. A něco jsem splácal a to je Dobrý kafe.
1: To je takzvaná metoda Zdeňka Borovce, podle mě. Jako tehdy teda ještě mobily úplně nebyly, ale tomu to taky občas trvalo díl, než bylo zdrávo. Lucie Bílá, Dobrý kafe, dáme si to právě. Teď ostatně Pokáč teď kafe pije. A protože budeš na kameře, tak to můžeš i doprovodit tím, že se teď jako lokneš.
0: Vynikající káva z Ugandy.
1: Tak.

0: Tak sorry, že mám rád hory, to byli Radičci na Blaníku.
1: Pepovi parťáci.
0: A jestli pak víte, kdo pak s touhle písničkou Radičkům pomáhal? No, můj dnešní parťák, Pokáč je tady, přátelé. Pokáči, prosím tě, cesta do Šumperka je dlouhá, viď?
2: Je dlouhá, i když teda musím říct, že nějaký jako cesty se každým rokem trochu zkracujou. Co jezdíme po republice, tak třeba do Varů, opravdu je to teďka už jako skoro o hodinu rychlejší, než to bývalo dřív, ale na druhou stranu musím říct, že do Šumperka je to pořád daleko.
0: Do Šumperka je to z nějakých záhadných důvodů pořád stejně daleko. Přátelé, já jsem Šumperk zmínil proto, protože tam odsud je skupina Opět a Radeček. A ty si klukům pomáhal s touhle písničkou, pomáhal nebo si udělal celou, přiznej se.
2: U téhle písničky to bylo tak, že mi kluci poslali nahrávku, kde byl refrén víceméně takovej, jaký je. Možná tady na ně můžu prásknout takovej drsk, co by ne, co by ne. Původně tam, ono tam to bylo, teď je tam, co zůstane na horách, to zůstane navždy v nás. Mm-hmm. Původně samozřejmě bylo, co zůstane na horách, to zůstane, co se stane na horách, to zůstane na horách.
0: No jasně.
2: Jo, to tak jako bylo, ale pak, aby to nějak vyměkčili asi, a prostě nenaštvali manželky, tak se to dalo takhle. A já jsem tam do toho udělal ty sloky, které jsou tři, což je vlastně docela dost slok na rádiovou písničku, ale taky to chytlo úplně jako neskutečný drive a bylo to nominovaný všude, možná má to spoustu poslechů a mám z toho velkou radost. Jsou i další písničky, co jsem pro kluky udělal, no s klukama udělal, teďka třeba Nová, Všechno je v pořádku, myslím, se jmenuje písnička, tak tam jsem dělal text, jestli se nepletu, komplet, úplně. A jsem rád, že to takhle jako funguje a s klukama se známe dlouho. Já jsem s nima kdysi jel, oni ještě jezdili turné po střechách, kde chodilo průměrně třeba jako 100 lidí a já jsem tam byl jako předskokán a nikdo mě neznal, tak to byla velká romantika, když jsem jezdil třeba do toho Šumperka nebo do toho Zábřeha vlakem s kytarou, fakt to bylo super. A tenkrát pamatuju, že mi Ondra z kapely říkal, hele, ty až budeš jednou hrozně slavnej, tak ještě budeš nás vzpomínat. Jsem říkal, no to víš, že budu slavnej. A měl, skoro se dá říct, ne, že bych byl hrozně slavnej, ale už třeba jsem tady na rádiu Blaník, takže trochu třeba někdo mě i zná.
0: Takhle jako slavnej se, když jsi na Blaníku, to můžeš říct. Pokáči, prosím tě, když říkáš, že děláte dohromady písničku takhle s Radečkama, tak třeba si spousta lidí představí, jak ty musíš přijet do zkušebny a tam si to pouštíte společně, pak to jako vymýšlíte, ty si třeba odskočíš na zahradu, pak se vrátíš, víš, jako v Bohemian Rhapsody, jak vždycky si odskočil někdo na dvorek a pak to přines a byl to geniální hit. Já ale předpokládám, že ono to funguje trošku jinak, ne?
2: Hele, třeba z Mirá, když děláme songy, tak to vlastně takhle je, jo. Sejdeme se někde, buď, minule jsme byli domluveni, že s Mirajem poletíme k moři, tak Miraj zabukoval chatu v Havlíčkově Brodě a všichni jsme tam chytli covid, tak to bylo super, zdravím. Ale s klukama, jak oni jsou z toho Šumperka, tak to prostě nejde. Tak si to prostě pošle mailem.
0: Čiže existuje e-mail.
2: Jo. A zatím to funguje. Samozřejmě myslím, že byly nějaký texty, které třeba se nepoužily logicky, ale jich i dost, které se použily, mám z toho radost, že se klukům daří.
0: Ty jsi říkal, že Lucka Bílá ti řekla, že nepije víno, že tam dá kafe, jo. Tak od Lucky si umím představit, že to člověk nějak přijme, jo. Ale třeba Karel Šíp vždycky říkal, že i od toho Karla Gotta by to přijal tu kritiku třeba jenom dvakrát a pak by řekl, já už to dělat nebudu. Jak ty neseš kritiku těch muzikantů, kterým se ten text třeba nelíbí?
2: Hele, vím, že většinou zkusíme buď třeba druhou variantu a když ani ta nefunguje, tak už i několikrát se stalo, hele, prostě prdíme na to a bylo takových několik. Vím, že třeba s Marťou Pártlovou, což by jako člověk řekl, že to vlastně bude sedět, tak jsem jí něco psal a vůbec se to nějak jako nepotkalo, tak nakonec oslovila jiný autor a taky se jí skvěle daří, ale i mimo to máme spolu jako nějakou písničku, takže jsou různý příklady, kdy to funguje, různý, kdy to nefunguje a je to prostě dobrodružství.
0: Ale stane se někdy, že ti pošle nějaká kapela nebo interpret jako muziku a když se zeptáš, o čem by to mělo být, tak oni řeknou, to je jedno, to si udělej, jak chceš.
2: Je to i tak a nemyslím, že je to nutně jako dobře nebo špatně, oni leckdy to chtějí nechat na mě, já zase jsem rád, když mám spíš čím víc specifický zadání, tím lepší. Teď třeba, myslím, jestli už nevyšlo, bude vycházet nový single skupiny Krištof, vlastně z jejich nový desky a tam taky přišel Richard s tím, že má námět prostě být hříšný a trochu crazy, tančit jako Patrick Swayze a pak sloky k tomu už jsem dělal já a on pak ještě taky tam něco domýšlel. Takže je to jak kdy a já jsem radši, když to zadání je co nejkonkrétnější, pak se mi asi dělá líp.
0: A třeba v případě písničky Tenkrát skupiny Miraj, to bylo tak, že kluci řekli, hele, my chceme oslavit devadesátky?
2: Hele, to bylo vtipný, to byl zrovna covid a tenkrát začal frčet Zoom, jako je přes Zoom se volalo, tak jsme se nějak s Mirajem volali po Zoomu, všichni byli doma, nikam se nemohlo. On říkal, že má nějaký akordy tady a nějakou sloku, začal tu první sloku, že pustím si rádio a mám pocit, že doba je zlá, a říkal, no, že nějak neví, jak s tím dál a tak já jsem se zamyslel a vyšvihl jsem ten refrén samozřejmě a pak jsme nějak ty sloky dodělali a všechno jsme to dělali tenkrát přes ten Zoom. A že on říkal, to je jako to není špatný, ale uvidíme, co na to jako vydavatelství, bla, no a nakonec to je jedna taky z nej... Minimálně na Spotify to je jedna z nejpřehrávanějších a celkově se dá říct prostě z těch nejúspěšnějších.
0: Tak si ji za chvilku dáme, je tady pokáč.

0: Miraj a Pokáč tenkrát.
1: Pepovi parťáci.
0: Vám teda nespíval, pokud se nemýlím, ani nehrál, že jo?
2: Já jsem to nespěl ani nehrál, ale napsal jsem to.
0: Tak, kluci takhle udělali dohromady takovou poctu písničkám a hudbě, řekněme přelomu tisíciletí, kdy evidentně teda Miraj poslouchal něco jako Sum 41 nebo Blink 182, jsou takový ty punk rockový party a Offspring a tak. Tak mě zajímá, na čem jsi vyrůstal ty, prosím tě, Pokáči.
2: Jak je pravda, že tyhle ty Green Day a podobně taky jsem to nějak jako vnímal, poslouchal, ale u mě jednoznačně bodovala fenomenální skupina Lunatic.
0: A fakt, jo.
2: jo. To bylo, a tak to bylo moje dětství, to už pak nebylo jako v pubertě, ale v dětství jsem měl Lunatiky jako jsem tu kazetu prostě otáčel furt, co to šlo, to víš, jo. A potom, jo, tady přes lehký jaký punk rockový období asi jsem pak pomalu přešel, já už nevím k čemu, Ed Sheeran, Taylor Swift a tak, ale když jsem byl malej Lunatic, když jsem byl na Gimplu, tak jsem si prošel i nějakou reggae fází a podobně. Ale jo, i Green Day a Sum 41 taky jsem to jel. Hrál jsem hodně hru, jo, tenkrát bylo těch pár počítačových her, hrál jsem Tony Hawk Pro Skater, kde prostě byly všechny ty songy, tak to znám naspaměť, protože jsme to prostě hráli furt dokola, když to sekalo prostě jak blázen, ale prostě jezdit na tom skateu po těch drátech, telefoních, to prostě bylo naše mládí, jo.
0: Takže tvoje textařské kořeny jsou jako tady, jo?
3: Ať je hudba tvůj lék a každý z nás, ať má muziku svou.
0: Máš huzíku, že?
2: Hele, textařský bych úplně neřekl, ale hudební si myslím, že jo. Jako hele, když si o to odmyslíš, takový to boybandovský pižmo, tak jsou to prostě dobrý songy, to zahraje s kytarou u ohně prostě a všichni to řvou.
0: Ale pamatuju si, že tehdy, když kluci dělali videoklip k téhle písničce, tak oni to točili ve Státní opeře. Jo, a tak se jako říkalo, to už je opravdu ale svatokrádež. A taky si pamatuju, že když jsem poprvé slyšel, Pokáč bude hrát v O2 aréně, tak jsem říkal, s kým? A oni říkali, jak s kým? Sám? Tak jsem říkal, teď je na ukulele. No, a co? Ed Sheeran taky hraje na kytaru a občas na ukulele. Říkám, no to je vlastně pravda. A ono se ti to povedlo.
2: A bylo vtipný, teďka jsme se potkali na nějaký akci s klukama z Lunatiků a oni se mě ptali, hele, Poky, prosím tě, jaký je to hrát v té velké O2 aréně? Víš, úplně bizár. Já, no, když jsem byl malej, tak prostě tohle to byl totální jako...
0: To byla Beatlemanie, že?
2: No jasně. A teď, já jsem vlastně, oni měli svůj koncert v Univerzu, slavili 30 let, loni. Oni to mají teda i letos z nějakého důvodu. Ale já jsem tam byl loni a pozvali si mě jako hosta, zpíval jsem s nima Only You, byl jsem samozřejmě náhrada Martina, což já jsem se vždycky tak viděl už jako malej, takže super, fakt jako mám z toho radost, že mě i takhle vzali mezi sebe. A když se mě pak ptají, jaký to je hrát v té velké hale, tak se říkám, ty, tak to je teda vtipný tohle.
0: Počkej, Only U, to je, když vykouknu z okna ven.
2: Parararam, jo.
0: To je dobrý. A jaký to vůbec bylo v té outeréně? Teda mě to taky zajímá, jako Lunatiky.
2: Tak já jsem tam byl podruhý, víš.
0: Já vím, ale poprvé, když tam přijdeš, tak se ti rozklepou kolena, ne?
2: Ale poprvý i podruhý je to nářez. Podruhý už trošku víš, jako do čeho jdeš, ale když poprvý tam vylezeš, je tam prostě ten granát lidí, prostě plný tribuny, všichni jako tleskají, tak si říkáš, ty brďo, tak not bad.
0: Teď nesplést akord, vy.
2: Hele, to si nesmí říkat, třeba jako spleteš. No, musíš jasně, prostě jít na nějakého autopilota, snažit se to moc nepokazit a musím říct, že při té druhé autoaraně, tak jak byla pro děcka, tak už jsem do toho šel tak jako sebejistějc i s tím, že prostě pobavím ty lidi, že už to nebylo jenom, hele, tak si to tady odškrtnu a nějak to přežiju.
0: A vlastně často slýchám, když někdo zpívá nějaký jako silný text, nějaký interpret, tak říká, že se u toho úplně dojme a začnou mu týct slzy. Ale já mám pocit, že když nad tím textem začneš přemýšlet a emocionálně ho jako prožívat, tak ho spleteš, ne vždycky. To musí jít na automat.
2: Musí to jít na automat, ale já spíš mám problém, jako když začnu o tom přemýšlím, vlastně kolikrát se mi třeba děje a to záleží na té atmosféře, jaká zrovna je, protože stane se mi i, že je prostě nějaká jako dobrá atmosféra v publiku a funguje to hezky dobře, tak prostě tam mám nějaký for v tom songu, který už říkám doslova třeba po 8, ale zasměju se tomu, protože mi to zrovna jako přijde vtipný. Takže to je fajn, ale spíš já mám problém, že jedu na toho autopilota až moc a takže zpívám ještě jednou, mi drahá říká, miláčku, já chci koučka, pak začnu přemýšlet, co se dám dneska k večeři vlastně, co já budu vařit a potom, a pak jenom začnu zpívat něco o vaření a jsem úplně jako rozhozený, takže je dobrý jedna autopilota, ale ne za moc, tak akorát autopilot.
0: Ty budeš mít turné, že jo?
2: Správně, jak to víš?
0: Před chvilkou jsme si o tom povídali a ty jsi říkal, musíme probrat to turné, já jsem ho teď ohlásil.
2: Je to tak.
0: A kolik bude mít zastávek?
2: Je to, hele, já to přesně vím. Bude mít 14 zastávek, bude to podzimní tour, bude se jmenovat Ignore Tour, vyjde single, který se bude jmenovat Ignore, už jsem to, myslím, hrál možná někdy někde. Na koncertech to lidi ještě mohli slyšet, klip a nahrávku teprv chystáme a bude to moje první turné, možná i poslední turné s kapelou, prosím pěkně.
0: Fakt, no, jo, normálně. Pokáč s kapelou.
2: Je to tak.
0: Jako bubny plná palba, jo.
2: My jsme si, jak jsme to vlastně s kapelou zkoušeli do té autoareny, jsme řekli, když už to umíme, jak to prostě odhoblujem tady i v klubech, tak přijďte, jestli jste to slyšeli už stokrát bez kapely, až se to prostě poslechnout poprvé a možná naposled s kapelou.
0: Tak, jak se jmenuje tvoje kočka?
2: Josefína.
0: Tak tohle je pro Josefínu.
4: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Josefino.
2: Pepovi parťáci.
3: Tak se jmenuje Pokáčova kočka, přátelé. A teď tady Pokáč sedí. Máme před sebou poslední asi 4 minutky povídání, když to hodně přeženeme. Tak pojďme to všechno shrnout. Bude turné, bude se jmenovat Ignor. O čem je písnička Ignor?
4: Ignor je o tom, jaký to je, když vy se družíte nějaký holce všude, kde můžete, a ona si vás zablokuje všude, kde může.
3: A jako tebe to někdy potkalo?
4: Vždycky.
3: Fakt.
4: Dokud jsem nezačal hrát na kytaru, tak celý život.
3: A ta kytara zbližuje, vy?
4: Hele, je to trošku nefér, ale je to tak.
3: A kdy jsi začal hrát na kytaru vůbec?
4: V 16, když jsem viděl, že matematika holky nezajímá.
3: To je pravda, no. A ty jsi byl asi hodně na matiku, ne?
4: Já jsem vyhrával matematické olympiády.
3: Ale zároveň si říkám, jestli matematik a ajťák, jestli je to dobrý předpoklad, myslím, jako hlavou a vším tím, na to, aby se člověk naučil jako rychle a snadno na kytaru. Je to tak, nebo ne?
4: Určitě. Je to jednodušší, než když jsi úplný mimoň.
3: Tak, no, i když většinou umělci jako bohémové, že jo, tak ty většinou počítat moc neumějí, ale prostě jsou takové výjimky, jako je třeba Pokáč. Prosím tě, kdo je tvůj nejoblíbenější textař?
4: Aktuálně asi Záviš.
3: Záviš, jo, ale to je zajímavý. Přátelé, pokud neznáte Záviše, tak si ho poslechněte. A nesmí vás ale odradit...
4: 18 plus.
3: To je jedna věc. A druhá věc, nesmí vás odradit, že to není úplně slušné, jo? Protože ona tam jistá poetika je a svědčí o tom i to, že Karel Gott, když slyšel Záviše, tak si okamžitě objednal celou jeho diskografii a strašně se smál a řekl, že se mu to hrozně líbí, že se takhle ještě nezasmál.
4: Vypráví to mistr, myslím Záviše, že k němu přišel ten mistr Karel Gott po tom Závišovi vystoupení a že mu úplně tekly slzy.
3: No.
4: A že si objednal celou tu diskografii a pouštěl to na Bertramce.
3: Já teda teď, když doporučuješ Záviše, tak já se přidám, já bych doporučil Xaviera Baumaxu, já ho prostě zbožňuju. To mi tak připomíná, co ty si takhle pustíš, když jedeš třeba autem a nechceš poslouchat zrovna demáče, který potřebuješ otextovat. Jaká srdcovka, opravdu jíš.
4: Když neposlouchám, hele, tak poslední asi co nejvíc jsem jel, když beru muziku, tak Post Malone na to country album, to jsem měl jako několikrát dokola. Nevím, kdy předtím se mi dostalo u jakýkoliv desky, že bych ji poslouchal takhle v kuse dlouho.
3: A to je člověk, kterýho když jako vidíš třeba na obrázku, tak si řekneš, ten musel vylíst z kriminálu nebo něco strašného provést.
4: Tak si řekneš, ale...
3: s ním nechci být na celé, pro boha. Jo, ale strašně potetovaný člověk, ale hrozně talentovaný, aťka dělá takový americký country. Fenomenální, potvrzuju. Pokáči, říká se, že ty stihneš i 5 koncertů za den, je to pravda nebo ne? Je to fáma?
4: Ty brďo, měli jsme, kolik jsme to měli? Jednou jsme měli asi, teď jsme asi 4 nebo 8.
3: 4 nebo 8 koncertů.
4: My jsme nějak za covidu jsme hráli na těch lodích tady a tam se střídali prostě, protože to bylo omezení maximálně 100 lidí, tak přišlo prostě 8x 100 lidí a už to jako bylo, už to dávalo nějaký ekonomický smysl. A možná to bylo 2 dny za sebou, každý den 4 koncerty dohnali 8. Takže 4 koncerty za den nejsou problém.
3: To je čtverák vlastně.
4: Tak.
3: Tak. Teď nejbližší koncert je, víš, kde sváně? To mě zajímá, jestli víš. To nikdo většinou neví, kde hraje teďka ten týden. Tak sobota, kde pak to je?
4: Já jsem na to koukal, no. Ale už to nevím.
3: No. Horní Jiřetín.
4: Jo, vidíš to, výborně.
3: Víš, co bude dál 13.8.?
4: Nevím, koukněte se na web.
3: Šternberg, potom Domažlice a Štrutnov, Česká Lípa, Dubňany, Dolní Lutyně, Radim, u Kolína, Sušice, Hanušovice, Ludgeřovice a všechno v jeden den. Bané, podívejte se na web pokáč.cz. Honzo, Pokáči, já moc děkuju, že jsi přišel. Měj se krásně a těším se zase někdy příště, hlavně ať ti to hraje, píše, skládá a tak dále.
4: Děkuju za pozvání, užijte si léto. Ještě rychle zmíním naší mojí nadaci. Hudba je pro všechny, začíná nový školní rok. Podporujeme děcka, kterých je chodí do hudebky. Pokáč, Pokáč, čukněte na to. Děkuju za pozvání. Užijte si léto, buďte na sebe opatrný a poslouchejte dobrou muziku.
3: Počkej, já tu nadaci tu najdou i na tvém webu, ale ne.
4: Taky, Pokáč.cz.
3: Takže stačí Pokáč.cz a to proskoumejte a všechno najdete, kdo může, přispěje a tak dále. Pokáči, ahoj.
4: Nebo se zapojte, děkuju, ahoj.
3: Tak, takové to dneska bylo, byl tady Pokáč a příště přijde zase další parťák a já vám už teď prozradím, že to bude parťačka. Mějte se hezky.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka

0: Krištof a obchodník s deštěm a my spolu pokračujeme. Za chvilku bude pátá. A v ní zaspívá třeba Zuzka Norrisová nebo Xindl X. A taky božský Karel Gott. Na Blaníku vám pokaždé hrajeme hlavně hezky, česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a ta pátá nám odbije za kolik? Za 6 a čtvrt minuty, úplně přesně. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Baník. Počasí. Rádio
1: Pohodové odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Zítřejší obloha bude oblačná až zatažená, místy se vyskytnou přehánky nebo silné bouřky, během večera pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na informace ze silnic.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Na Pražském okruhu na 18,5 kilometru za sjezdem na Ořech ve směru k D1 překáží porouchané auto. Kolona se tady táhne už od sjezdu z dálnice D5. A na dálnici D11 na 54. kilometru směrem od Prahy na Hradec Králové stojí porouchané osobní auto. Tady si dávejte při projíždění pozor. 603 11 71 71, tak zní číslo naší dopravní linky. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Dominik.
0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Meteorologové odvolali smogovou situaci. Hasiči ukončili zásah na skládce na Litoměřicku. Některé vysokoškolské koleje už jsou plné. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V Praze, Středočeském ani Ústeckém kraji už neplatí smogová situace. Meteorologové ji dnes odpoledne odvolali. Vyhlášena byla včera kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Dál nicméně v Česku platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, vznikem požárů i bouřkami. Tropické teploty dávají organismu pořádně zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít až k úpalu. Jak poznat, že už nejde pouze o únavu z horka, řekne mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
3: Při přehřátí je potřeba člověka přesunout do stínu a začít ho ochlazovat, například vlhkým prostěradlem nebo chladnější sprchou. Hasiči popolední ukončili zásah na skládce odpadu u Číškovic na Litoměřicku. Hořet tam začalo včera. Kromě odpadu plameny zasáhly i technické zařízení. K požáru se sjelo na 70 hasičů a těžká technika. Hašení komplikoval silný vítr. Kapacita většiny tuzemských vysokoškolských kolejí je vyčerpaná. Studenti z Karlovy univerzity nebo Univerzity Palackého v Olomouci se musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze zrušených rezervací. Naopak v Plzni nebo Ústí nad Labem mají zájemci větší šanci kolej získat. Tolik zprávy a dál je s vámi Pepa.
5: Je to tak, děkujeme, Romí.
0: Pepa Černý
2: na Rádiu Blaník.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Za minutku a kousek už bude 5 hodin. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. Já pro vás budu mít za malou chvilku nápovědu k zítřejšímu tajemnému roku, tak pokud teď posloucháte, tak budete mít trošku náskok potom. A zároveň v této hodině připomenu, na jakou písničku čekáme ve vysílání Blaníku. A možná bude řeč i o jedné velké herecké legendě, která má dneska takové smutné výročí. Ale pojďme z vesela. Karel Gott, Pokaždé.

0: MC Erika Barbara, Aniel 2 na vlnách Blaníku. Nebojte, teď nezačíná tajemný rok, zase zítra dopoledne v 9 s Petrem Slívou a Adelou Zahradničkovou, ale já mám pro vás první nápovědu. Zítra budeme tedy opět hledat nějaký rok, já vám nemůžu říct jaký dopředu, ale každopádně v tom roce nebo v té hodině budou hrát písničky výhradně z toho jednoho jediného roku a navíc přijdou nějaké ty indicie, nápovědy, prostě se do toho roku tak nějak vrátíme. No a vrátíme se teď první nápovědou, tak pozorně poslouchejte, v tom zítřejším tajemném roce Česko žilo jednou politickou aférou. Vzpomínáte?
1: Pro vládu opozičně smluvních stran jsou nepohodlní i lidé zevnitř. Například populární politička Petra Buzková.
2: Její iniciály PB, mimo jiné taky značka pro jeden chemický prvek, olovo.
0: Olovo. A tím dnešní indicie končí. Tak laďte Blaník zítra mezi 9 a 10 dopolední, protože vypukne tajemný rok. Teď jsou tady Činasky, Láska a Data.

Pátá, před 21 minutami odbyla pátá. A teď to výročí. Poznáváte tuhle dámu? Božská Marilyn Monroe. Dneska je to 64 let, co nás opustila. Ale přátelé, letošní rok, ten jí vyloženě patří, protože letos to je 100 let, co se Marilyn Monroe narodila. Ona se narodila v červnu, takže to výročí už je za námi, ale pořád ten rok jí tak nějak patří. A v pražské galerii, která se jmenuje GOMA, tak tam můžete navštívit výstavu, která je věnovaná právě Marilyn Monroe. Můžete tam zajít až do 4. října, ale přátelé, já bych to úplně neodkládal, jo? Stojí to za to, jsou tam díla českých umělců, jako je třeba Pasta Oner, a nebo těch zahraničních, třeba Andy Warhol, ten se tam taky svého času výrazně věnoval právě osobě Marilyn Monroe. Tak jak říkám, dneska je to 64 let, co nás opustila. Za chvilku Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Knoflíky lásky, taky Eros Ramazzotti, a zaspívá X single, X písničku, Puberťák. Posloucháte Blaník.

0: zpět. Ondra Ládek, tedy Xindl X, který zpívá i v té naší písni.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, s touhle písní teď šetříme. A je to proto, protože je to výherní píseň, přátelé, a aktuálně vám může přinést 10 000 korun. Je to jednoduché, musíte hlídat vysílání Rádia Blaník a jakmile ji uslyšíte, tak volejte. Teda jako až bude doznívat, tak volejte. A kdo se dovolá jako první, tak ten dostane klíčovou otázku. Kdo pak nám to zpívá? No a protože Béďa teď v pondělí nevěděl, ten se dovolal jako první, tak teď hrajeme o 10 000 korun. A právě Xindl X hrál v tom neúspěchu klíčovou roli. Pozorně poslouchejte, začíná i Valecká.
3: Pouštím.
4: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
3: Tak, kdo pak to byl?
5: Jelen.
3: Jste si naprosto jistý?
5: Jsem si jistý.
3: Béďo, opravdu?
5: Opravdu.
3: Není to on.
5: Není.
0: Tak Jindra Polák má nově přezdívku Jelen. Jelene, já tě zdravím, každopádně Jindra to teda nebyl. Byl to opravdu Ondra Ládek. Uvidíme, koho vybereme příště do ukázky. A jestli se to náhodou nezvedne až na 15 000 korun. Ono to může růst skoro až do nebe, přátelé. No, pozorně poslouchejte, čekejte na Slunce dál svítí a hlavně si tu písničku pořádně nastudujte. Podívejte se třeba na YouTube, kde je videoklip Slunce dál svítí. A v tom klipu, tam je vidíte přímo ty interprety, jak to zpívají, jak to zpívá Tereska Mašková, jak to zpívá Petr Kolář, jak to zpívá Xindl X, potom právě Jindra Polák, kterému teda teď budeme říkat Jelen, a všichni ostatní, Kateřina Marie Tichá a tak dále. Podívejte se na to, nastudujte si to a hlavně mějte u sebe telefon, buďte připraveni, poslouchejte Rádio Blaník a já vám budu držet palce. Tak.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a za chvilku třeba Elani a možná přehodím i DJ Boba na Blaníku.
2: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
6: Ano, o víkendu budeme grilovat. Masíčko dodají drůbežářské závody Klatovy a já přihodím zajímavé recepty. Všechno si připravíme přímo pod pergolou.
2: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na rádiu Blaník.
7: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov, přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov, na ingrediencích záleží.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: DJ Bobo Everybody na vlnách Blaníku, ta je hodně letní. A dneska je venku teda hodně letní počasí, já jsem teď byl jenom tak jako na vteřinku venku a můžu vám říct, že to bylo jak náraz do zdi normálně, tam je opravdu hodně přes 35. Co pak si budeme hrát? Marka Ztraceného třeba. No, teď čeká ta Letná, tak Marku držíme palce. Michal Hruza zaspívá. Vrátě. A zaspívá i Václav Necká. Včera měli jeho bacily 55. výročí vzniku. Tak ještě jednou všechno nejlepší k tomu výročí 55. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Na Blaníku vám hrajeme hlavně hezky česky celé léto. A za 6 minut už bude 6 večer. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Příjemný podvečer vám přeje Kristýna Šivčíková. Zítřejší obloha bude oblačná až zatažená, místy se vyskytnou přehánky, ojedinělé i silné bouřky. Během večera budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Pozor si dejte na dálnici D11 na 39,5 kilometru ve směru na Jaroměř. Tady stojí nepojízdná dodávka na Krajnici. Komplikace jsou také na Pražském okruhu na 18,5 kilometru za sjezdem na Ořech ve směru k D1. Tady překáží porouchané vozidlo, kolona se táhne už od sjezdu z dálnice D5. A na Praze východ v Odolené vodě v Postřižínské ulici probíhají práce na vozovce, provoz je tady částečně omezen. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy a s nimi Dominik.
1: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vyšetřování Turkovy nehody pokročilo. Český e-recept můžete použít v dalším státě. Hokejová osmnáctka změří síly s Finskem. Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Policie kvůli dopravní nehodě Filipa Turka zahájila trestní řízení. Více řekne policejní mluvčí Eva Kropáčová.
3: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
2: Nikdo ale zatím nebyl obviněn. Připomenu, že auto Filipa Turka se v centru Prahy srazilo s nemocničním vozem. Jeho řidič po nehodě skončil v pracovní neschopnosti. Ministr školství chce zachovat přípravné třídy základních škol. Robert Plaga připraví změnu zákona, aby mohli pokračovat i po roce 2029. Podle ministra pomáhají dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo ve vzdělávacím systému. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 počítá novela, kterou schválila minulá vláda. Léky předepsané na český e-recept si teď můžete vyzvednout i ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde lze český elektronický recept uplatnit, tak stoupl na 10. Je to možné například i v Chorvatsku, Polsku, Španělsku nebo Řecku. Naši hokejovou osmnáctku čeká na Hlinka Grécky Cupu přímý souboj o postup do semifinále. V Edmontonu od 11 večer našeho času vyzve Finsko. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda do play-off posune jakákoliv výhra. Tolik zprávy a teď už se k mikrofonu vrací Pepa.
4: No Domí, počkej, ale Česko-Finsko, osmnáctka, jak myslíš, že to dopadne?
2: No doufám, že vyhrajeme.
4: No já taky doufám.
2: Tak pochopitelně.
4: Ahoj.
0: Pepa Černý.
1: Na rádiu Blaník.
4: Já nejenom doufám, já dokonce i věřím. Kluci, držíme strašně palce. Navíc to je krásný název turnaje, že jo? Hlinka Grécky Cup. Ivan Hlinka a Wayne Grécky v jednom názvu. To je krásná podsta. Jiří Schellinger zpívá píseň o špenátu. Já jsem si říkal, že bychom vám mohli takhle s Dominikem teďka tady doporučit k večeři špenát a podpořit to právě touto písní. Tak přátelé, pokud už se chystáte k večeři, tak dneska ideálně špenát. Dobrou chuť a hezký podvečer s Blaníkem. Budeme vám hrát hlavně hezky česky.

0: Legendární ABBA na vlnách Rádia Blaník. A víte, kdo tady včera byl?
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Přesně tak, dneska pokáč, včera Honza Riedl. A povídali jsme si mimo jiné také o jednom omezení na severu Čech.
2: Tam jsme mezi Mostem a Louny, tam je silnice první třídy, taková docela jako dost pojížděná nákladní dopravou, tak tam jsme začali měnit zhruba v prostřed té trasy vozovku a bude tam kyvadlo a je to trapný a rovnou vám to řeknu, nebudu se vůbec nikde nějak jako bát, bude to tam až do listopadu, prostě je tam blbý podloží a musíme to sanovat.
0: Celé včerejší povídání si můžete poslechnout na našem webu radioblanik.cz v sekci podcasty a s Honzou si budeme povídat opět příští úterý, protože on je taková naše stálice a každé úterý ve 4 odpoledne přichází, aby jednak odpovídal na vaše otázky a taky nám nahlásil, co se bude dít a třeba taky někdy, co se povedlo. Mně se zdá, že skupině Team se poměrně povedla písnička Čo s Team, tak jdeme na ní. No a posloucháte Blaník 18 hodin a 9 minut. Tak krásný podvečer.

0: Michal Hrůza na pořád, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, v pátek máme všichni sraz v Chomutově, protože tam je ten náš letní koncert. Ale pokud nevíte, co v sobotu, tak bych pro vás měl doporučení, obzvlášť pokud máte děti. Protože právě 8.8. teď v sobotu se na zámku ve Slavkově u Brna koná Den princezen a rytířů. A to bude teda velkolepé. On tam bude hrát dokonce i můj dnešní parťák, a sice tedy Pokáč. Honza Pokorný od 11 hodin zahraje. Ještě před ním tam bude Milan Peroutka. Ten program je opravdu bohatý, bude tam kouzlit Pavel Kožíšek. No prostě doporučuju, teď v sobotu Slavkov u Brna, Den princezen a rytířů přímo na zámku. To je paráda. Za chvilku Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, Oscarová píseň a Václav Neckář, Láska má, na Blaníku.
1: Příběhy s dobrým koncem.
2: Přesně takové máme nejraději.
1: A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
2: Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc.
1: U nás na Blaníku.
3: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz.

0: Tak, teď je čas se uklidnit, tohle byla Lucka Vondráčková. Přátelé, máme před sebou energoporadnu, což je doména Adély Zahradníčkové. Tak Adélko, předávám slovo.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Chcete, aby vám fotovoltaika vydělávala maximum a nemuseli jste zbytečně doplácet ze svého? Klíčem k rychlé návratnosti investice není jen slunečné počasí, ale hlavně dobrá kondice celého systému. O tom, jak vám pravidelná údržba vrací peníze zpět do kapsy, si dnes popovídáme s Tomášem Hůzlem ze společnosti Solar Energy Service & Care. Tomáši, jak moc dokáže pravidelný servis ovlivnit celkovou návratnost elektrárny?
3: Servisní prohlídkou se dá zachovat účinnost fotovoltaiky v původně navrhovaném a očekávaném výkonu. Oproti tomu zanedbaná fotovoltaická elektrárna klesne na výkonu řádově o 20% ročně.
2: Prodlužuje pravidelná péče celkovou životnost celé technologie.
3: Ano, toto je zásadní, proč péči věnovat pozornost. Na prodloužení životnosti je bez řádné péče a kontroly nemožné. Důrazně doporučujeme minimálně jednou ročně servisní prohlídku realizovat.
2: Tomáši, velký dík za váš čas a užitečné tipy. V příštím díle rozebereme fotovoltaiku jako složitý propojený organismus. Povíme si, na co si dát pozor u střídače nebo bateriového úložiště. Dnes byl naším hostem Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service & Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Adélko, moc krát děkujeme. Já připomínám, že na našem webu radioblaník.cz to můžete všechno prozkoumat a zjistíte tam, že když vyplníte takový formulář, tak můžete získat právě kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service and Care za 10 000 korun. A k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku od nás, od Rádia Blaník. A pokud vy nemáte solární elektrárnu, tak vůbec nevadí. Stačí, když někoho takového znáte a vyhrajete tu prohlídku pro něj. A vy dostanete ty 3 000. Já myslím, že takhle by to mohlo zafungovat a být i fér. Radioblaník.cz, tam to prozkoumejte. Za chvilku Queenie a Radio Gaga a BSP a moje milovaná země vzdálená. A teď už se s vámi loučím, mějte se krásně a hlavně klidný večer.
1: Slunce dám, nám svítí 5 000 na ruku.
4: Špičkový manažer si to vydělá za

0: Další všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: To byl František Nedvěd. Dobrý večer, Blaníci. Za 5 minut je tady 19. hodina a teď už vás zdraví Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání mezi 7. a 8. například holky.
1: Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe.
0: Vybrali jste taky Nonstop od Michala Davida. Nebo skupinu Argema. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty klesnou ke 23 až 18 stupňům a během noci se bude od jihozápadu zatahovat. V Čechách se pak místy objeví déšť nebo přehánky a také bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Zítra bude obloha oblačná až zatažená, na mnoha místech s přehánkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty se dostanou na 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude opět větší horko, a to až 37 stupňů Celsia.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Za 3 minuty bude 7, přejeme krásný večer. Začínají písničky na přání, takže teď vám budeme zhruba 2,5 hodiny hrát to, co se vám líbí. Udělejte si s námi pěknou večerní pohodu někde ve stínu nebo ve vychlazené domácnosti. No, i když chápu, moc vychlazených domácností v Česku opravdu nemáme, pokud teda nemáte to štěstí a nemáte klimatizaci. No, musíme na tom horku hledat pozitiva. Například, když jste někde, kdo ví kde, nemusíte se zdržovat s hledáním toalety, všechno spolehlivě vypotíte. Mimochodem, teplotní rekord pro dnešní den překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku, což je 91%. Nejtepleji dnes bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Dnes má svátek Kristián, tak z Blaníků přejeme všechno nejlepší. Za chvíli první váš dnešní vzkaz a první písnička, kterou jste vybrali, ale teď už pro vás máme Karla Zicha, Není všechno paráda. Ať se vám večerní Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku Karel Zich a teď už je před námi první vaše dnešní přání, skupina Holky s písničkou pro mámu. A napsala Jitka z Ostroměře. Milovaná maminko, přeji vše nejlepší k narozeninám, hlavně zdraví a děkuji za vše. Jitka, holky to ostatní řeknou za mě. Mám tě moc ráda.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Holky a tady už je Nonstop od Michala Davida, napsala Anna Stomic. Přála bych si zahrát písničku Nonstop od Michala Davida pro celou naší rodinu. Užíváme si společné letní dny u grilu, přejeme všem krásný den a děkujeme za zahrání. Anička.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.

Na Blaníku dohrává Michal David a teď už jsou před námi Jeleni s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Písničku Miluju tě vybrala například Soňa z Dobříva, která píše: Maminko, dnes slavíš narozeniny a já ti přeji jen to nejkrásnější. Přeji ti, abys zažila ještě spoustu okamžiků, kvůli kterým stojí za to zastavit se a říct si, že život je krásný. Doufám, že spolu znovu objevíme další kousek světa. Ztratíme se v neznámých uličkách, budeme se smát a vytvoříme vzpomínky, které nám nikdo nevezme. Děkuji, že jsi moje opora, obdivuji tvou sílu a vše, co zvládáš. A až jednou vyrostu, přeji si být jako ty, tvoje dcera Soni. Zdravíme taky do Pardubic, odkud své přání poslala posluchačka Hana. Milé rádio, prosím, zahrajte tuhle písničku Davidovi. Davide, byl jsi se mnou, když jsem tě potřebovala. Byl jsi mi oporou 12 let a teď je pro mě těžké přijmout, že tu už nejsi. Strašně moc mi chybíš. Posílám vzpomínku tam na

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Karol Duchoň a Mám tě rád, napsal Martin z Velkého Grunova. Dobrý večer manželé Jeřábkovi, kteří v tomto měsíci oslavili 20. výročí svatby a právě tráví společně dovolenou na chalupě, by rádi touto cestou přes skvělé rádio Blaník si chtěli nechat zahrát písničku Mám tě rád. Přejeme všem pohodový večer. Dominik z Prahy píše, ahoj Blaníčku, tuhle písničku bych chtěl poslat všem, kteří mají vedle sebe své nejbližší, ať si společných chvil váží a užijí si je naplno. Ládínek z Tasovic u Znojma poslal toto přání, krásný večer Blaníčku, chtěl bych zahrát písničku pro mou lásku Pavlínku, že ji strašně moc miluju a budu do Velkýho Karlova od Ládínka z Tasovic. A ještě tu máme přání od Peti z Rapotína. Prosím o zahrání písničky. Zítra totiž odjíždíme na dovolenou na Slovensko, kde se i odhodláme na Lomnický štít, tak snad neomdlíme a v pořádku se vrátíme. Děkujeme a krásný večer všem. Tak zdravíme z Rádia Blaník a pěknou dovolenou.

Na Blaníku Karol Duchoň a teď už Ellie Goulding, napsala Veronika z Plzně. Dobrý den, prosím o zahrání této písničky pro mého přítele Pavla Zipáčka k jeho dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, pevné nervy v práci a ať jsi šťastný, to ti přeje Verča Modroočka.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání, teď už je před námi Gump, Život je pes, napsala Lenka z Blížkovic. Milý Blaníčku, rádi bychom chtěli nechat zahrát písničku Janči k jejím krásným 25. narozeninám. Hodně štěstí a lásky, nepřestávej zkoušet nové věci, víme, že je to někdy složité, ale vždy se to nějak vyřeší. Máme tě rádi, mamka s taťkou, babička s dědou a sestry Soňa a Lenka.

0: Gump a život je pes. Na Blaníku za 6 minut bude 7:30. V písničkách na přání se už brzy můžete těšit třeba na duo Červánek.
1: Kouzelná je řeka na horách.
0: Pampelišky. No a na vaše přání taky Argema nebo Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš už za malou chvíli. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Rádiu Blaník.
1: A před námi slibovaná Věra Špinarová. Písničku Jednoho dne se vrátíš vybral pan Jiří s Chrudimi. Posíláme písničku babičce, mamince, paní Monice s Chrudimi, vnuk Berdanek, dcery Anna, Eliška, Karolína, syn Pepa a děda Jirka.

Věra Špinarová na Rádiu Blaník. Posloucháte písničky na přání. Teď už je před námi Argema, tohle je ráj a písničku vybral Stanislav z Přeštic. Zdravím Rádio Blaník, chtěl bych poslat pozdrav a písničku Argema, tohle je ráj pro naší úžasnou lázeňskou partu z Mariánek. Janu, Hanku, Mili, Radku a Lenku. Na vašem koncertě v Mariánkách jsme prožili nádherný večer plný tance, smíchu a skvělé nálady. Jsou to báječní lidé a mám je všechny moc rád. Od Standy. Mimochodem, další nádherný večer, plný tance, smíchu a skvělé nálady si budete moct s Blaníkem užít už tento pátek v Chomutově, kde se uskuteční další náš blanický koncert. Bude tam Jakub Smolík, Janek Ledecký, Tereza Mašková i blanická kapela. Máte se rozhodně na co těšit. Před 16:30 odpoledne to v Chomutově celé vypukne. No a tady už je skupina Argema a tohle je ráj.

Argema na Blaníku, teď je před námi krásná písnička Pampelišky od Dua Červánek a vybrala ji Jaruška z Prahy. Našemu milému Jiříkovi přejeme všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a hodně elánu do dalších let. Přeje tvá Jaruš, děti, vnoučata a tví nejlepší kamarádi. Máme tě moc rádi. Pak tady máme přání z Kladna od pana Jiřího. Milý Blaníku, prosím zahrát pro Iris k dnešním narozeninám a za krásné přátelství od Jiřího. Tak tady jsou Pampelišky na Blaníku.

0: Duo Červánek na Blaníku za 3 minuty bude 7:45. V písničkách na přání do 8 hodiny ještě Jiří Korn. Vždyť dávno vím, už vím. A taky Křičuníci od Jarka Nohavici, AC/DC a za chvilinku skupina Olympic Jako za mlada. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Pojďme to rozjet jako za mlada se skupinou Olympik, napsala Jarmila Schotíková. Můj milý bráško Čendo, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohodový život. Ať si pořád tak fajn, můj starší brácha, a těšíme se, až se zase uvidíme. Tvoje sestřička Jarmilka, Peter, a tvoje neteř Janička a synovec Peter.

0: Na Blaníku dohrává skupina Olympik a teď je před námi Jiří Korn, Vím už svý. Napsal Martin z Prahy, prosíme o zahrání písničky pro dceru Valentínku k jejím dnešním narozeninám. Je to její oblíbená od Jirky Korna, Vím už svý. Mamka a taťka, tak všechno nejlepší přejeme.
1: Písničky na přání. Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.
3: Vychutnám si chvíle volna, vstanu ráno velmi zvolna, sednu za piano.

0: Na Blaníku Jiří Gorn a teď jsou před námi AC/DC, napsal Pavel z Mníšku. Mé Marušce, mému miláčku k narozeninám, mám tě stále rád a miluji tě stejně jako ten den, kdy jsme se poznali.
1: Koláč plný ovoce,
2: limonáda plná bublinek.
1: I takové je léto s Blaníkem.

Na Blaníku AC/DC, teď už Křičuníci od Jarka Nohavici. Tuhle tu písničku vybrala Martina z Lučan nad Nisou. Pro svoji milovanou rodinu Julinku, Šimona a Michala, díky za každý den s vámi. A Julinko, prosím, nebuď takový čuník. Miluju vás.

0: Jaromír Nohavica na Blaníku, za minutu a půl bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše přání a v nich už brzy Olga Lounová. Připijím hojnost a chvíle radosti. Vybrali jste taky Veronu. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Nebo skupinu Kex. Jak děkuji se andělům, těm rocím prvdělí. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná až oblačná, od jihozápadu se ale bude postupně zatahovat a v Čechách se místy objeví déšť nebo přehánky a také bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty klesnou ke 23 až 18 stupňům. Zítra bude obloha oblačná až zatažená, na mnoha místech s přehánkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude dál panovat horké léto s teplotami do 37 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský na rádiu Blaník.
0: Odbyla 20. hodina a na Blaníku pokračují písničky na přání, teď už Karel Gott, Tam, kde šumí proud. A tuhle písničku vybral pan František z Brtné. Milá Jiřinko, za všechno, co pro nás a pro mě děláš, ti posílám písničku pro radost. A ještě tu máme jeden vzkaz. Zdravím, chtěli bychom pozdravit našeho kamaráda Martina z Chaty, který je bohužel po operaci kolene a nemůže být zde s námi. A proto bychom byli rádi, kdybyste nám zahráli písničku od Karla Gotta. Ať seš v pohodě, přeje Dalibor, Michal a Dominik.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Karel Gott, teď narozeninová od Olgy Lounové a přání od Jarky z Loun. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku mojí malé velké slečně Veronice Hauptvoglové z Loun k 18. narozeninám, které oslavila v pondělí 3. srpna. Moje Verunko, my ti přejeme a já hlavně všecičko to nejnej a hlavně to zdravíčko, ať se ti v životě splní všechna přání a ať ti vyjde tvá vytoužená práce. Já tě mám i ostatní tě mají moc rádi, takže ještě jednou vše nej přejí mamka Pepa, Ondra s Petrou, teta Kamilka s Milátkou a Domínkou a kamarádka Natálka a my z Blaníku se přidáváme. Přejeme Verunko všechno nejlepší.

Narozeninová od Olgy Lounové na Blaníku, teď už Richard Marx, napsal Dominik Zmírova. Milý Blaníku, zahraj pro moje milovaný srdíčko Markétku Vojtkovou z upřímné lásky tuto píseň. Zlatíčko, chtěl bych ti říct, jak strašně se mi po tobě stýská a že každý den bez tebe je jak rána nožem přímo do srdce. Jsi tak úžasná, milá a nádherná žena, se kterou jsem opravdu šťastný. Moc se těším, až budeme spolu, lásko. Miluji tě, objímám a líbám. Navždy tvůj muž Dominik.

Robert Marx a teď už je před námi Verona a na mě nečekej, napsala Denisa ze Sedlčan. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro moji nejlepší kamarádku Lenku ke 33. narozeninám. Přeju ti štěstí, zdraví a lásku a abys neměla žádnou vrásku, pohoda a energie, která z tebe září a ať se ti jen daří. Naše ranní příchody jsou tak plný svobody. Chci ti říct, že tě mám moc ráda a vždycky ti budu krejt záda. Přeje Denis.

0: Verona na rádiu Blaník a teď už Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. Tuhle písničku vybrala Monika z Děčína. Dnes slavím 17. narozeniny, i když vím, že si nikdo nevzpomene, tak jsem se rozhodla nechat si zahrát písničku sama. Moniko, přejeme krásný narozeninový večer se sklenkou něčeho dobrého k pití, samozřejmě nealkoholického k těm 17. nám a hodně štěstí, zdraví.
1: Rádio Blaník.
2: Hezký

0: Blaníku posloucháte písničky na přání, teď je před námi touha od Daniela Landy. Napsal Petr z Hostomic. Věk je jen číslo a ty pořád vedeš. Všechno nejlepší, nezapomeň, že dnes se nestárne, dnes se slaví. Užij si svůj den naplno, vše nejlepší přejí. Ládík, Petr a Líba. Další přání dorazilo z Plzně od Tomáše. Ahoj, prosím, zahrajte písničku pro mýho kámoše Gustava Šandorfa, který slaví v neděli svátek. Děkuju. No a z Vrátkova napsal Martin. Ahoj všem, zahrajte prosím písničku pro Kristiánka, který dnes slaví svátek. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Spoustu krásných zážitků a usměvavých chvil. Ať máš pořád tolik energie jako teď. To vše ti přeje tatínek s maminkou a sestřička Elinka. Máme tě rádi.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Daniel Landa na Blaníku, teď už Michal David a Po cestách růžových napsal Pavel z Rokycan. Milý Blaníku, zahraj prosím pro Martinku Jirákovou z Rokycan. Naše milovaná Martinko, dneska je tvůj narozeninový den a my ti přejeme jen to nejlepší, ať se ti splní všechna tvá přání a sny. Děkujeme ti za to, jaká jsi, jaké teplo rodinného krbu nám doma neustále udržuješ a za to všechno si tě velice vážíme a přejeme ti hlavně zdraví a pohodičku. Tohle a ještě více ti přejí manžel Pavel a dcerka Evička. Milujeme tě celým svým srdcem.

0: Michal David na Blaníku, za 3 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Šenkýřka od Jardy Hypochondra. Dneska to rozjedem na plný pecky. A na vaše přání taky Dalibor Janda, Pokáč, Krištof a za malou chvíli skupina Kex, jak děkuje se andělům. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Dnes tu budou písničky na přání zhruba do 9:30 a teď už před námi skupina Kex. Napsala Pavlína z obce Močovice. Mámě, babičce a prababičce k 80. narozeninám opožděně přeje dcera s rodinou. A napsal taky Václav ze Zruče. Milá manželko a maminko dvou super kluků, chtěli bychom ti popřát k tvým narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Víme, že to máš často těžké, když jsi sama žena v tak silné klučičí smečce, ale svojí láskou a chytrostí si nás všechny vždy dokážeš srovnat. Přejí manžel Vašek a synové Vašík a Honzík.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

Na Blaníku dohrává skupina Keks a teď už je před námi skvělé trio Zagorová, Hložek, Kotwald a Můj čas, napsal Milan z Lišan. Chtěl bych zahrát všem záchranářům v Ústeckém kraji za dobrou a spolehlivou práci. A taky Radka ze Strakova píše, velký pozdrav letí pro moji babičku Mílu a dědečka Štěpána do Pergoly. Babi a dědo, doufám, že vám rádio hraje skvěle do kroku i k jídlu a ten úzený bůček nemá chybu. Užijte si perfektní letní večer, moc na vás myslíme. Mareček.

Na Blaníku Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotwaldem a teď už jsou před námi Krištof s písničkou Do nebe se propadám. A kdo pak jí vybral? Koukám, že Jiří z Prahy 4. Má milovaná Natálko, najít lásku v našem věku není jednoduché a já ji v tobě našel a jsem za ní moc vděčný. Miluju tě celým srdcem a věř, že jsi ta nejlepší žena, jakou jsem si mohl přát. Děkuji ti za vše a věřím v nás. Tvůj Jirka.

Na Blaníku Krištof a teď už Pokáč, zeptal bych se táty, napsala Jana z Bohdíkova. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát pro holky z Brambůrkárny v Hanušovicích a pro všechny, kdo poslouchají. Krásný večer plný pohody, Janča.

0: Vlko a vezme tě na ryby.
1: Písničkář Pokáč na Blaníku, teď už Dalibor Janda, Žít jako kaskadér. Tuhle písničku vybrala paní Eva ze Strmilova. Má milovaná Sárinko, jsem tu v kempu a jsem moc ráda, že o mě ještě stojíš. Vím, že jsi ve věku, kde jdou rodiče na druhou kolej, tvoji bráchové už to mají jinak a ty jsi tu pořád pro mě. Kluci vás samozřejmě miluju, ale pojďte ještě chvíli být spolu. Je to nuda, chápu, ale jsme tu a jsme tu pro vás. S taťkou vás máme moc rádi a už se těšíme na příští týden, jak si užijeme společnou dovolenou. Milujeme vás, mamka Evča s taťkou Aldou.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky, celé léto.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď je před námi šenkýřka od Jardy Hypochondra. Písničku vybrala Lucka z Komárova. Naše milovaná babičko, k tvému včerejšímu životnímu jubileu 90 let ti z celého srdce přejeme pevné zdraví a ještě spoustu let s tvými milovanými vnoučaty a pravnoučaty. Jsi pro nás to největší štěstí na světě. Tvoje dcera Janča s manželem Vašíkem, Lucka s Mírou a pravnoučata Kačenka, Honzík a Karolínka. Pac a pusu posílá i tvoje věrná psí kamarádka Agátka.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy. Na

0: Tak jsme to na Blaníku pěkně rozjeli s Jardou Hypochondrem, to byla Šenkýřka a teď už je před námi Jiří Zmožek. Už mi lásko není 20 let, vybrala Lenka z Oslova. Milý Blaníčku, prosím o písničku pro mého manžela Martina k jeho dnešním 50. narozeninám. Miláčku, vítej v klubu, přeji ti hlavně zdraví, štěstí a spoustu důvodů k úsměvu. Máme tě všichni moc rádi, tvoje Lenka. Máme tady taky přání z Veltrus od Veroniky. Milé rádio Blaník, rádi bychom poprosili o písničku pro našeho tatínka Jiřího Kocmana z Hoštky k oslavě jeho narozenin. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a neustále plno energie do života. Máme tě moc rádi, tvoje rodina.
1: Rádio Blaník.
2: Sluníčkové lé.

0: Jiří Zmožek na rádiu Blaník, za 3,5 minuty bude 9. Ještě stále je tu mnoho vašich přání, tak budeme dál hrát písničky, které se vám líbí nebo které se líbí vašim blízkým. Chystáme Báru Bazikovou, Ilonu Čákovou a Moniku Absolonovou. Těšte se taky na Michala Tučného s Tomášem Linkou.
1: Jedro má veně díru, milá Lízo, milá Lízo.
0: Nebo na Michala Davida. Na Blaníku máme celé léto, hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Ve Strážnici už třetí den po sobě padla rekordní teplota pro oblast Moravy a Slezska. Už před 2 hodinou odpolední tady byla teplota 41 stupňů Celsia, což je o 10 více než včera. A jak bude vypadat následující noc? Teploty klesnou ke 23 až 18 stupňům a během noci se bude od jihozápadu zatahovat. V Čechách se pak místy objeví déšť nebo přehánky a také bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Bouře už řádily hlavně na východě Čech a teď se přesunuly do Polska. Zítra bude obloha oblačná až zatažená na mnoha místech s přehánkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty se dostanou na 27 až 32 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude opět větší horko, a to až 37 stupňů Celsia.

0: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
2: Za půl minuty bude 9 a dál budeme hrát na vaše přání. Teď už Šaman od kabátů. A o šamana si napsala Janča Skomárová. Milý Vašíku, k tvým nedávným 61. narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Tvoje manželka Janina, babička Stáňa, Lucka, Vašík a Martin s rodinami. Pac a pusu posílají Agátka a Bertík. Z Libiny napsala paní Jana, milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mou milovanou dceru Elenku, na kterou jsem pyšná a šťastná, že ji mám. Elenko, jsi úžasná holčička, kterou miluji nade vše a jsem tady pro tebe, máma Jana. A také pro miláčka Rostíka, kterého miluji. A ještě tady máme přání od Kamily z Dunajovic. Prosím, zahrajte nám na dovču pro mého miláčka Chiméru, Jáju a Míru. Děkuju, že jste, to napsala Kamilka. Tak my vás moc zdravíme a užijte si dovolenou.
0: Písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už krásná muzikálová z Kleopatry, teď královnou jsem já, od Báry Bazikové, Ilony Čákové a Moniky Absolonové. Tuhle písničku vybrala Katy ze Zastávky. Dobrý den, chtěla bych poslat písničku pro moji úžasnou sestru Blaničku. Dnes společně slavíme malý svátek. Naše děti jsou na táboře a my si po dlouhé době užíváme zasloužený klid. Přejeme si, ať nám tenhle pocit vydrží co nejdéle a posíláme pozdrav všem rodičům, kteří přesně vědí, o čem mluvíme. Moc děkujeme a přejeme krásný večer.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku dál hrajeme písničky, které se vám líbí. Teďka Fantom opery. Ladislav Křížek s Evou Urbanovou. Písničku vybrala paní Jana z Hradce Králové. A Jana píše: krásný večer všem, tuto písničku zbožňuju a už jsem jí hrozně dlouho neslyšela. Myslím, že tento týden budu mít celkem fajn a tak si ho chci ještě sobecky vylepšit písní. Doufám ale, že neudělá radost pouze mě, ale všem, kteří milují muzikály stejně jako já. Díky moc, Jana Hradec. Tak zdravíme, Jano, do Hradce Králové a teď už na Blaníku Fantom opery.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno. K ránu od jihozápadu přibude oblačnosti, může také pršet a objeví se výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 20 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, na většině území se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne i silné. Večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 28 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno. K ránu od jeho západu přibude oblačnosti, může také pršet a objeví se výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 20 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, na většině území se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne i silné. Večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 28 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Noc strávíte s Rádiem Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je čtvrtek 6. srpna a svátek má Oldřiška. Narozeniny dnes oslaví například bavič, moderátor a publicista Petr Novotný. Je mu 79 let. Dalším oslavencem je bývalý český reprezentant a mistr světa v rychlostní kanoistice Karel Kožíšek a tomu je dnes 49. Narozeniny má taky herečka a zpěvačka Hana Holišová a té je čerstvých 46 let. Všem dnešním oslavencům blahopřejeme a teď už vám z Blaníku posíláme další české písničky, ať se vám hezky poslouchá.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme oblačno až polojasno. K ránu od jeho západu přibude oblačnosti, může také pršet a objeví se výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 20 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, na většině území se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne i silné. Večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 28 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 6. srpna, dnes má svátek Oldřiška a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Půl osmé večer začíná v Dobříši 6. ročník letního festivalu hudby na zámku, potrvá do 9. srpna. V Liberci proběhne osazování nových nosníků na rekonstruovaném mostu v Londýnské ulici. Na obnově 30-metrového mostu dělníci pracují už od května. Eurocentrum v Jablonci nad Nisou hostí 15. ročník bižuterní a sklářské výstavy Křehká krása. Představí se 51 firem. V pražském veletržním areálu začíná putovní výstava Harry Potter, která představí pohled do zákulisí filmu a kouzelnického světa. A v pravé poledne se bude na Vinohradském hřbitově v Praze konat poslední rozloučení s divadelním a filmovým režisérem, pedagogem a emeritním ředitelem Pražského divadla na Vinohradech, Františkem Laurinem. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až polojasno. K ránu od jeho západu přibude oblačnosti, může také pršet a objeví se výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 20 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, na většině území se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne i silné. Večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 28 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.